0: Jste na správné frekvenci ve správném čase.
1: Noční proud.

správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud.

Signál Rádio.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Na Signál rádiu Michael Jackson, přesně 3 minuty před 6 hodinou. Už máme připravené první dnešní zprávy a po nich pokračuje 80-kové léto s kapelou Queen, Kim Wilde anebo Ultravox.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor na dálnici D8 na 84. kilometru ve směru na Německo je uzavřený tunel kvůli nadrozměrnému vozidlu. Jinak větší komplikace hlášeny nemáme, proto přejeme šťastnou cestu.
1: Je tu doba dabová.
2: Automobilech vyrobených po roce 2019 jsou už standardně autorádia s příjmem digitálního vysílání DAB+.
1: Poslouchejte Signál rádio také digitálně v DAB+.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je poslední červnový den, hezké ráno přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit Severoatlantické aliance do Ankary nelétal. Hlava státu to včera uvedla v živém vysílání na Facebooku. Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní a pracovní povinností. Zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraniční politiky se snažil od nástupu současného kabinetu. Sněmovna by dnes mohla poslat do závěrečného schvalování vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Před druhým čtením je také například novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného. Jihočeští hasiči měli včera naplno. Nejvíce zasahovali na Prachaticku, Strakonicku, Táborsku a Jindřichohradecku. Bouřky také zanechaly stopy ve Středočeském, Královéhradeckém kraji a na Vysočině. Více informací chystáme do příštích zpráv. Český tým hasičů, statiků a kinologů sepsy pokračuje ve Venezuele v systematickém průzkumu budov zřícených a poškozených při nedávném ničivém zemětřesení. Pátrají po přeživších, kontrolují statiku objektů a také spolupracují s venezuelskými úřady a ještě prověřují typy od místních obyvatel.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský dopravní podnik pokračuje v modernizaci metra také o prázdninách. Od 4. do 10. července se bude pracovat v úseku linky C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Stejně jako při jiných omezeních, tak i v tomto termínu bude zavedena náhradní autobusová doprava. Ta bude kopírovat metro a označena bude XC. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. V současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude převážně oblačný, když v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Odpoledne ojediněle, na západy místy, přehánky nebo bouřky. Večer čekáme od jihozápadu další přehánky a bouřky, a to četnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25, na jihovýchodě naopak až 630. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Dobré ráno, jestli se slyšíme, pak jste správně naladěni na vlnách Signál Rádia. Před námi je úterý a zároveň poslední den měsíce června. Pojďme si ho společně užít, pojďme do něj vstoupit s dobrou náladou a my vás už na jeho začátku vybavíme důležitými informacemi a přidáme i skvělou hudbu 80. let. Jen to první ranní kafe si musíte uvařit sami. Tak ještě jednou dobré ráno, hezký poslech vám od této chvíle ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Se Signál rádiem vstupujete do nového dne. Dnes je 30. června, tedy poslední den tohoto měsíce a v kalendáři tak najdeme jméno Šárka. Tohle krásné jméno má u nás přes 35 tisíc nositelek. Narozeniny by dnes měla zpěvačka a herečka Naďa Urbánková a oslavencem je například herec Ivan Trojan, americký boxer Mike Tyson, herec, zpěvák a kytarista skupiny Činasky Michal Malátný nebo oštěpařka Barbora Špotáková. Z našeho studia letí oslavencům velké gratulace a na dnešek také připadá Den ozbrojených sil České republiky, je Mezinárodní den asteroidů, Světový den šnorchlování a nebo Den sociálních sítí. Ať už je vám blízké jakékoliv téma, přeju vám dobré ráno a za chvíli probereme počasí.
1: Signál Rádio vám přeje.

0: Na Signál Rádiu nám právě rosničky The Weather Girls zpívaly o dešti a v podstatě naznačili, že i přeháňky jsou dneska možné. Česko je teď ráno oblačností rozdělené na takové dvě poloviny, zatímco na východě je jasno, západní polovina má polojasno až oblačno a poblíž západní hranice se vyskytují drobné lokální přeháňky. Měříme nejčastěji mezi 18 a 22 stupni. Například Liberec a Hradec Králové mají aktuálně 19 stupňů, v Praze a Jihlavě je 20 a Brno se Zlínem vstupují do nového dne s 21 stupni. Dnes bude převážně oblačno, na východě území až skoro jasno a odpoledne přijdou od jihozápadu přeháňky a bouřky, které opět mohou být místy silné. Bouřky také mohou doprovázet kroupy a nárazy větru. Maxima dnes vystoupí na 28 až 32 stupňů a na jihozápadě bude až 36 stupňů Celsia. Tak hezké 80kové léto se Signál Rádiem a tohle už je zpěvačka Jas.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál rádiu přiblížilo k 6:30, za chvíli už Dalibor Janda, ale nejdříve pár událostí, které přinese poslední červnový den.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes přijme na Pražském hradě ministra kultury Klempíře. Mluvit mají o veřejnoprávních médiích nebo situaci v kultuře. Zároveň dnes jmenuje nového náčelníka generálního štábu armády České republiky. Na Čestném dvoře Národního památníku na Pražském Vítkově se dnes uskuteční slavnostní nástup u příležitosti oslav neozbrojených sil. Dneškem končí takzvaná zbraňová amnestie. Ještě dnes je možné beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, střelivo nebo munici na kterékoliv služebně policie. Dopravní podnik města Brna se dnes v rámci ukončení historicky největší obnovy tramvajového vozového parku pokusí o nový český rekord. Chystá se dnes uspořádat spanilou jízdu 40 obousměrných tramvají, které se spojí v jeden konvoj. V Severočeském Mostě dnes začíná divadelní piknik, tedy přehlídka amatérského divadla, která do 7. července přinese týden plný divadla, koncertů a workshopů. V prostorách pražského zámku Troja se ode dneška do čtvrtka koná projekt Kino utajeno. V barokním areálu se tak propojí film, vystoupení a výtvarné umění. A cestující budou moci dnes poprvé vyzkoušet mobilní signál ve Vítkovském a Krasíkovském tunelu v Praze. Moderní pokrytí mobilní sítí postupně čeká celou trať na železničním koridoru z Prahy na Moravu.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Minutu po půl sedmé na signál rádiu Dalibor Janda, za chvíli už to budou Softcell, Fleetwood Mac a nebo skupina ABBA.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dávejte na dálnici D6 na 133. kilometru ve směru na Chep je vjezd na dálnici uzavřen kvůli nehodě a na silnici číslo 8 v Dubí u Teplic auto srazilo chodce, na místě záchranka a policie. Signál rádio přeje šťastnou cestu.
1: Signál rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál rádio posloucháte online na Signál rádio. Radio CZ.

0: Dnešní ráno jsme si na Signál Rádiu zpříjemnili trochu francouzštiny. Česko je dneska oblačností rozdělené na dvě poloviny, zatímco na východě je jasno, západní polovina má polojasno až oblačno a poblíž západních hranic se vyskytují drobné lokální přehánky. Měříme nejčastěji mezi 18 a 22 stupni. Například Liberec a Hradec Králové mají aktuálně 19 stupňů, v Praze a Jihlavě je 20 a Brno se Zlínem vstupují do nového dne s 21 stupni. Dnes bude převážně oblačno, na východě území až skoro jasno a odpoledne přijdou od jihozápadu přehánky a bouřky, které opět mohou být místy silné a bouřky mohou doprovázet kroupy a nárazy větru. Maxima dnes vystoupí na 28 až 32 stupňů a na jihozápadě bude až 36, takže i když bude teplo, najdou se dnes místa, kde se budou hodit deštníky.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Poslední červnové ráno se blíží k 7. hodině, za chvíli už budeme na Signál rádiu mluvit o dnešní ranní soutěži a zaspívá nám taky ABBA nebo Bad Boys Blue, ale pojďme nejdříve zjistit, o čem se píše na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Částí Česka se včera odpoledne a večer prohnaly bouřky s krupobytím. Například jihočeští hasiči likvidovali popadané stromy a vyjížděli kvůli odčerpávání vody. Nejvíce bylo zasaženo Prachaticko, Strakonicko, Táborsko a Jindřichohradecko. V Jihlavě při odpoledních bouřkách zaplavila voda i některé ulice. Také středočeským hasičům přibylo výjezdu kvůli bouřce a problémy byly i na železnici. Stát převezme do správy karlovarské letiště. Využívat ho bude kromě dosavadní civilní dopravy také pro potřeby armády a nově provozovaného stanoviště letecké záchranné služby. Ministerstvo obrany zajistí potřebnou modernizaci vzletové a přistávací dráhy, aby letiště splňovalo požadavky pro potřeby NATO. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Národní tým na konci září vstoupí do elitní divize Ligy národů. Kdo mužstvo jako trenér povede, zatím není jasné. A v úvodní den tenisového Wimbledonu postoupili do druhého kola čtyři české tenistky: Karolina Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siniaková.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Tento týden se vám vyplatí s námi vstávat. Každé všední ráno totiž hrajeme kvízovou hru Ano nebo ne, kde vás od výhry dělí jedno jediné správné slovo. A tentokrát můžete získat rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let k jednorázovému vstupu do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Co třeba navštívit Koněpruské jeskyně, Chýnovské jeskyně, Punkevní jeskyně a mnoho dalších zdarma. To je prostě skvělý zážitek pro celou rodinu za jakéhokoliv počasí. Tak si soutěž nenechte ujít a další detaily najdete i na našem webu Signál Radio.

0: Skupina Bad Boys Blue v ranní vysílání Signál Rádia. 3 minuty před 7 hodinou. Lucka Sinková už je se mnou ve studiu. Ahoj, vítám
1: jsem
0: tě.
1: Zde.
0: Dobré ráno.
1: Hezký den.
0: Tak začínají nám pomaličko, ale jistě polevovat ta horka, přesto ještě ten jihovýchod Moravy bude dneska poměrně horký. A mně se hrozně líbí velký nebo skvělý nápad, který udělali v Kuřimi u Brna. Tam totiž pro veřejnost otevřeli zimní stadion a můžeš si tam jít prostě na tribuny, posedět, ochladit se tam. Tam je totiž 13 stupňů, je tam k dispozici i restaurace, pitná voda. Prostě skvělý nápad, jak nechat veřejnost ochladit v horkém dni.
1: To vůbec není špatný, ale mě to připomnělo časy, kdy jsem brigádničila v obchodě, tak jsem chodila právě do té velké lednice, kde byly salámy, uzeniny a maso a všechno, tak jsem se tam chodívávala schladit.
0: Tak to je něco podobného.
1: Tak už jsem doma slyšela a nechci zase změnit profesi. Neříkej nahlas.
0: Pojďme ke zprávám.
1: No tak, kde včera nejvíc řádily bouřky a jakou paseku za sebou zanechali, probereme to za chvilku. A dovolené jsou tu, tak si připomeneme, že při placení kartou v zahraničí je výhodnější zvolit místní měnu. A ještě na něco bychom si měli dát pozor.
0: Tak poslouchejte dál a pak už Chris Rea, Pet Shop Boys nebo Eurythmics. Prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Osobní auto a kamion havarovali na dálnici D11 na 41. kilometru ve směru na Prahu. Na místě se tvoří kolona a na dálnici D6 je zcela uzavřený nájezd u exitu 133 ve směru na Cheb. Tam je převrácené vozidlo. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovory na Signál Rádiu. To jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, zbrusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 30. června, hezký den vám všem přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel dnes dopoledne na Hradě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Vystřídá dosavadního šéfa armády Karla Řehku, se kterým si oficiálně přidají funkci tradičně při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil na Vítkově. Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce zemi. Odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je také hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády. Českem po historicky nejteplejším víkendu včera prošly bouřky, které v částech země zanechaly škody. Kvůli úklidu spadlých stromů museli vyjet hasiči v krajích Královéhradeckém, Středočeském, Jihočeském a na Vysočině. Na řadě míst dřeviny omezily železniční provoz. Voda odpoledne také zaplavila některé ulice v Jihlavě a v jižních Čechách zase padaly mimořádně velké kroupy. Při placení kartou v zahraničí je výhodnější zvolit místní měnu. Pokud obchodník nebo bankomat nabídne platbu v korunách, bývá kurz zpravidla méně výhodný a nákup se tak může prodražit. Další pastí může být nevýhodný výběr z bankomatu.
0: Co se děje v regionu?
2: Influencerku Dominiku Mínu Elišerovou, která letos zemřela v Thajsku, připomíná v pražské Kolbenově ulici Nová malba. Mural to na jednom z domů nechala vytvořit radnice Prahy 9 ve spolupráci s galerií Pragovka. Právě v této městské části influencerka žila. Podle starosty Tomáše Protlíka mural Mínu vystihuje tak, jak ji tu lidé znali, tedy usměvavou, plnou energie a života. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Maročtí fotbalisté v prvním kole playoff porazili v mexické Monterrey Nizozemsko po remíze 1-1 na penalty 3-2 a budou hrát s Kanadou. A němečtí fotbalisté na mistrovství světa překvapivě vypadli v úvodním vyřazovacím kole. Paraguayi podlehli na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1-1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný, i když sluníčko se může objevit, především v jihovýchodní polovině území. Odpoledne ojedinělé a na západě místy přehánky nebo bouřky. Večer čekáme od jihozápadu bouřky četnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25 a na jihovýchodě naopak až 36 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Bylo 7 hodin a vydal posloucháte ranní vysílání Signál Rádia, kterým vás provází Jirka Svoboda. Poslední červnový den slaví svátek Šárky a narozeniny má například herec Ivan Trojan, americký boxer Mike Tyson, herec, zpěvák a kytarista skupiny Činasky Michal Malátný a nebo česká oštěpařka a olympijská vítězka Barbora Špotáková. Přeju jen to nejlepší. A už tady chystám výběr dnešních výročí. Jedno bude o takzvané božské ruce. Pamatujete na ní? Zůstaňte s námi, přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, je tady poslední den měsíce června, který se do historie v roce 1905 zapsal tím, že Albert Einstein poprvé publikoval svou teorii relativity a já už přináším další dnešní zajímavá výročí. V tento den se v roce 1986 mistrem světa ve fotbale stala Argentina, porazila Německo 3-2. Do dějin se šampionát zapsal hlavně díky božské ruce Diega Maradony v zápase proti Anglii. V roce 1961 byla naposledy použita pruce hořlavá nitroceluóza na výrobu filmového pásu. V roce 1908 dopadl na Sibiř tzv. Tunguský meteorit, tenkrát zničil 2000 km čtverečních lesa. V roce 1859 francouzský akrobat Blondin jako první člověk na světě přešel Niagarské vodopády na vysutém laně. A v tento den v roce 1780 tajemná temnota zahalila Novou Anglii a část Kanady uprostřed odpoledne. Tato událost nebyla nikdy vysvětlena.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Se skupinou Bee Gees příjemně plyne úterní ráno na Signa Rádium. Česko je dnes ráno oblačností rozdělené na dvě poloviny. Zatímco na východě je jasno, západní polovina má polojasno až oblačno a poblíž západní hranice vyskytují drobné lokální přehánky a měříme nejčastěji mezi 18 a 22 stupni. Přes den pak bude převážně oblačno, na východě území ještě skoro jasno a odpoledne přijdou od jihozápadu přehánky a bouřky, které opět mohou být místy silné. Bouřky také budou doprovázet kroupy a nárazy větru. Maxima dnes vystoupí na 28 až 32 stupňů a na jihozápadě bude až 36 stupňů Celsia, takže někde to bude ještě na opalovací krém, jinde už na deštníky, ale to nemění nic na tom, že se Signa Rádiem si užíváte 80kové léto.
1: Ráno

0: Dobré ráno, na Signál Rádiu se blížíme k půl osmém, za chvíli zpěvačka Laura Brenigen, ale teď ještě pár událostí, které přinese poslední červnový den.
1: Signál Rádio, očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes přijme na Pražském hradě ministra kultury Klempíře. Mluvit mají o veřejnoprávních médiích nebo situaci v kultuře. Zároveň dnes jmenuje nového náčelníka generálního štábu armády České republiky. Na Čestném dvoře Národního památníku na Pražském Vítkově se dnes uskuteční slavnostní nástup u příležitosti oslav neozbrojených sil. Dneškem končí takzvaná zbraňová amnestie. Ještě dnes je možné beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, střelivo nebo munici na kterékoliv služebně policie. Dopravní podnik města Brna se dnes v rámci ukončení historicky největší obnovy tramvajového vozového parku pokusí o nový český rekord. Chystá se dnes uspořádat spanilou jízdu 40 obousměrných tramvají, které se spojí v jeden konvoj. V Severočeském Mostě dnes začíná divadelní piknik, tedy přehlídka amatérského divadla, která do 7. července přinese týden plný divadla, koncertů a workshopů. V prostorách pražského zámku Troja se ode dneška do čtvrtka koná projekt Kino utajeno. V barokním areálu se tak propojí film, vystoupení a výtvarné umění. A cestující budou moci dnes poprvé vyzkoušet mobilní signál ve Vítkovském a Krasíkovském tunelu v Praze. Moderní pokrytí mobilní sítí postupně čeká celou trať na železničním koridoru z Prahy na Moravu.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Laura Brennigan na Self Control, 3 minuty po půl osmé, tady u nás na Signál Rádiu. Za chvíli to budou Kamufláž, Roxette nebo Modern Talking. Takhle hezky bude pokračovat naše osmdesátkové léto.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda komplikuje provoz na silnici 34 v Poličce na Svitavsku. Nehoda se zraněním se stala na silnici 156 v Českých Budějovicích a Praha tunel Mrázovka ve směru na Barandovský most. Tady auto narazilo do stěny tunelu a aktuálně tudy neprojedete. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Jste se Signál rádiem a už dnes se na našich vlnách můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, který nás zavede do ambitu kláštera Augustinianů, kde se nachází zvláštní náhrobek se zašlým písmem. Patří Alžbětě Janě Vestonii, Angličance žijící v Praze. Její příběh je spojený s dobou Rudolfa II. A také se slavným alchymistou magistrem Kellym. Mimo jiné se dozvíme, jak se díky svým básním stala uznávanou celebritou své doby a první ženou, které v českých zemích vyšla tištěná kniha poezie. Víc prozradí David Černý u nás na Signál rádiu už dnes krátce popolední.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Po extrémním horku přišlo do Česka bouřkové počasí a říká se, červnové hřmění mrazů více není, nebo červenli buráci v plném klasu sedlák se obrací, což značilo, že časté bouřky strašily sedláky krupobytím, ale zároveň přinášely důležitou vláhu pro růst oblí. Nás dnes čeká převážně oblačno, na východě území až skoro jasno a odpoledne přijdou od jeho západu přehánky a bouřky, které opět mohou být místy silné. Bouřky také budou doprovázet kroupy a nárazy větru. Maxima dnes vystoupí na 28 až 32 stupňů a na jeho západě území bude až 630. Tak se mějte dobře za jakéhokoliv počasí a teď už posílám Modern Talking.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je 80kové léto na Signál rádiu.

0: Skupina Modern Talking v ranním vysílání Signál Rádia. Za chvíli Cool and the Gang a nebo Belinda Carlisle, ale teď se podíváme až na dno amatérské jeskyně. Vezme nás tam jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Pojďme dnes nahlédnout do rozsáhlého komplexu domů, chodeb a podzemních propastí ležících na severním okraji Moravského krasu u městečka Sloup. Ponorový dvoupatrový jeskynní systém vytvořený erozní činností Sloupského potoka je součástí nejdelšího jeskynního systému v republice, amatérské jeskyně. Sloupsko-šošovské jeskyně jsou významným nalezištěm koster jeskyní fauny a jsou otevřeny veřejnosti už od roku 1881. Se svými 17 160 metry prohlídky jde o nejdelší zpřístupněný jeskyní systém v České republice. Závěrečná část prohlídky jeskyně Kůlna je významná archeologická lokalita, naleziště pozůstatků neandrtálského člověka. Na objednávku lze také předem sestoupat i do spodních pater jeskyní v rámci zážitkové trasy po stopách Nagela. Trasa vede řečištěm Sloupského potoka až na dno Nagelovy propasti. Návštěvníky zde čeká sestup a výstup po 12 metrů dlouhém žebříku i přechod asi 10-metrové feraty. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dnešní ráno se blíží na Signál Rádiu k 8 hodině. Je tedy čas na zprávu, která vás určitě potěší.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
0: Na přehradě Hrachulsky na Plzeňsku začal znovu jezdit opravený parník pro 150 lidí. Jde o jedinou provozovanou velkou loď na největší rekreační ploše v regionu. Nový majitel modernizoval motory, kormidelnu a taky interiér na přídi a dodělává bar. Více nám poví šéf jeho české plavební společnosti David Machart.
2: Tahleta Maďarka je vlastně poslední svého druhu v tomhletom stavu, v jakým je, jinak už jsou všechny předělaný. To od roku 66, co se přivezlo na Hrachulskou přehradu, tak byla jenom na přehradě. Od 1. července už se bude jezdit každý den s výjimkou pondělí.
0: Já ještě dodám, že loď výjíždí od Hráze k přístavišti na Radosti u Kempu, pak k Pňovanskému železničnímu mostu, znovu na Radost a zpět. Dvouhodinovka je dlouhá skoro 30 km a v nabídce jsou i krátké jízdy pro děti. Tak to berte jako zajímavý tip na letošní prázdniny.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: 4 minuty nás dělí od 8 hodiny, vydal posloucháte ráno na Signál Rádiu, se mnou ve studiu Lucka Sinková, vítám tě tady.
1: Ano, jsem zde, Fantomas.
0: Já jsem teď Lionela Richieho a jeho Dancing on the Ceiling zahrál zcela záměrně, protože přišla aktuální zpráva, že Lionel vyrazil na nové turné, ale bohužel musel předčasně ukončit hned svoji první úvodní show v Minnesotě, protože přímo na pódiu se mu zatočila hlava a musel odjet do nemocnice v sanitce. Richie se prý ale zotavuje dobře, řídí se radami lékařů a sice zrušil několik vystoupení ve svém programu, ale fanoušky ujistil, že se na pódium vrátí, co nejdříve to půjde.
1: Tak držíme palce, ať je brzy fit. Možná to bylo taky tím horkem.
0: Je to tak?
1: Nebo už, věkem, přeci jenom už má.
0: Ono už 77 let, tak není nejmladší. A to, co jsme viděli na koncertu, který byl vlastně v loňském roce tady v Praze, tak on tam do toho dává všechno energii, takže jo. Senzace.
1: Jo, je to pravda, je to chlapík, který je takovej nezdolný, ale vida. Já si představuju svého taťku, kdyby byl na pódiu, že jo? No. Tak to taky jako přeci jenom, no. Takže věkově jsou si hodně podobně, nebo blízko, takže se nedivím, že tyhle ty občasné indispozice přijdou, no.
0: Lionel Richie, tedy držíme palce a přejeme hodně zdraví. Co ty máš ve zprávách?
1: Tak kdyby se teď konaly volby, kdo by zvítězil, kdo by se ještě do poslanecké sněmovny dostal a kdo už ne. A projekt české účasti na Expo v Japonsku se pěkně prodražil, a to o několik stovek milionů. No, úplně se mi protočily panenky, když jsem to četla.
0: No a po zprávách Phil Collins, Samantha Fox nebo kapela U2, dál budeme hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha tunel Mrázovka ve směru na Barandovský most, tady auto narazilo do stěny tunelu, aktuálně tudy neprojedete, zdržení v koloně kolem 30 minut. Břeclav, silnice 425, tady vás drží nehoda osobního auta s autobusem a zdržíte se i na dálnici D1 na 171. kilometru ve směru na Brno, kde havarovalo osobní auto. Jezdíte opatrně, Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Rádio zprávy.
1: Je tu 8. hezké červnové ráno, přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra kultury Otu Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Prezident na hradě přijímá jak ministry, tak i zástupce opozičních stran. Pokud by se volby do poslanecké sněmovny konaly právě teď, zvítězilo by v nich hnutí ANO se ziskem 35,5% hlasů. Druhé místo by podle modelu agentury Median obsadilo hnutí STAN, které má aktuálně 14,5%. Následuje ODS s 12%. Do sněmovny by se také dostali ještě SPD a Piráti. Motoristé by podle modelu potřebnou 5% hranici nepřekročili. Celý projekt české účasti na Expo 2025 v Japonsku se podle ministra zahraničí Petra Macinky prodražil z původně stanoveného rozpočtu 290 milionů korun na více než 600 milionů. Zájemce o koupi českého pavilonu neexistuje a jediná hospodárná varianta je demolice, jak řekl ministr po včerejším jednání vlády.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha 10 připravuje od září novou službu takzvaného senior taxi. Rada městské části už schválila výběr dodavatele projektu, který usnadní život starším obyvatelům desítky. Služba bude v provozu pro seniory ve věku od 75 let a starší každý pracovní den od 7.30 do 15.30. Každý senior bude moci využít maximálně 2 jízdy měsíčně. Za jednu cestu zaplatí symbolických 50 korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slávie mohou hrát bez fanoušků déle, než se čekalo, pokračuje sporťák Petr Plintovič.
3: Slávii po květnových incidentech a řádění fanoušků během derby hrozí, že bude hrát doma rok bez diváků. Informaci potvrdil šéf sešívaných Jaroslav Tvrdík. Klub totiž čelí správnímu řízení ze strany ministerstva vnitra. Úřadující mistr zpřísní od nové sezony podmínky při nákupu vstupenek. Zatím také odložil prodej permanentek na severní tribunu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný, i když sluníčko se může objevit především v jihovýchodní polovině území. Odpoledne ojedinělé a na západě místy přehánky nebo bouřky. Večer čekáme od jihozápadu bouřky četnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25 a na jihovýchodě naopak až 36 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Také s 8 hodinou pokračuje ranní vysílání Signál Rádia. Začala nám hlavní letní sezona a tak vám za chvíli dáme pár užitečných rad, než se vydáte na dlouhou cestu k moři vlastním autem. A před 8:30 budeme soutěžit. Opět budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne a za jediné správné slovo můžete získat rodinnou vstupenku do jeskyní po celém Česku. Hodit se vám proto bude číslo do studia 910 260 910. Už teď vám držím palce, jsem Jirka Spovoda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Jsou tady prázdniny a začal čas cestování. Přes polovina Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem anebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Téměř čtvrtina řidičů pak plánuje strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek například v Itálii nebo na Slovensku. Dopravní expert Roman Budský má obecné rady pro všechny řidiče, které čeká delší cesta do zahraničí.
1: První věc je mít v pořádku doklady. Takže opravdu všechny doklady zkontrolovat. Další věc je pojedeme autem, dolej všechny ty kapalny, které tam jsou. Doporučuji před další cestou do zahraničí podívat se na auto i ze spodu, čili třeba mít někoho, kdo se autům trošičku věnuje, tak aby se tam podíval, jestli tam někde něco nesákne, není tam někde něco povoleného a tak dále. Další věc je, když to auto nakládáme, nic nesmí být v kabině navolno, protože při prudkém brzdění, při kolizi se z toho stane zabiják. Věci do kufru, těžké věci, co nejníž, co nejvíc s těm zadním sedačkám, nahoře mi to lehčí a nahoře mi taky to, co bychom mohli potřebovat, nějaký drobný občerstvení, pití, výstražný trojúhelník. No a pak je samozřejmě potřeba, aby za volantem seděl zkušený a současně zodpovědný řidič.
0: Po autě a karavanu volí třetina lidí dopravu letadlem a pouze 8% chce jet na dovolenou v létě vlakem. Tento dopravní prostředek převládá hlavně u nejmladší generace. Na dovolenou si ale určitě nezapomeňte vzít mobilní aplikaci Signál rádia, s ní si totiž můžete naše vysílání a hity 80. užívat kdekoliv na světě.
2: Signál rádio vám přeje dobré ráno.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. V posledních dnech jsme si užili teplotních rekordů, až ten dnešní zřejmě nepadne. Poslední červnový den v roce 2019 u nás bylo bez pár desetin 38 stupňů. Dnes bude převážně oblačno, na východě území až skoro jasno a odpoledne přijdou od jihozápadu přehánky a bouřky, které opět mohou být silné a bouřky mohou opět doprovázet kroupy a nárazy větru. Maxima dnes vystoupí na 28 až 32 stupňů a na jihovýchodě bude až 36 stupňů Celsia. Velmi podobně bude vypadat počasí také ve středu a teploty se začnou vracet na normální hodnoty pro toto období.
1: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem.

0: Ad převezme do správy karlovarské letiště. Využívat ho bude kromě dosavadní civilní dopravy také pro potřeby armády a nově provozovaného stanoviště letecké záchranné služby. Ministerstvo obrany zajistí potřebnou modernizaci vzletové a přistávací dráhy, aby letiště splňovalo požadavky pro potřeby NATO. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Národní tým na konci září vstoupí do elitní divize Ligy národů. Kdo mužstvo jako trenér povede, zatím není jasné. A v úvodní den tenisového Wimbledonu postoupili do druhého kola 4 české tenistky: Karolina Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Nešlap, nelámej. A Hanka Zagorová v ranním vysílání Signál rádia. Teď už budeme soutěžit, proto začněte vytáčet číslo do studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
0: No a mám pro vás opět krásný prázdninový zážitek. Dneska opět můžete získat rodinnou vstupenku a vy si sami vyberete, do které ze 14 jeskyní po celém Česku si uděláte výlet. A tuhle cenu u nás můžete získat za jedno jediné správné slovo. A já už se ptám, kdo se dovolal, tady Jirka, Signál rádio, dobré ráno.
2: Tady je Zdena, dobrý den.
0: Zdeno, dobré ráno. Byla jste někdy v nějaké jeskyni v Česku?
2: Byla, ale už je to dlouho.
0: Už je to dlouho, takže bylo by docela dobré se zase do nějaké pěkné podívat, že jo?
2: Ráda bych.
0: Tak Zdeňko, když mi odpovíte ano nebo ne, správně.

0: Správně na moji soutěžní otázku, tak výhra bude vaše. A já se vás ptám, je amatérská jeskyně nejdelším jeskynním systémem v České republice, ano nebo ne?
1: Amatérská jeskyně.
2: Ano.
0: Se zaváháním, ale je to správně. Skutečně je to nejdelší jeskynní systém v České republice. Zmapovaná délka chodeb zatím přesahuje 51 kilometrů, ale prý to zřejmě nebude ještě konečná délka. Takže Zdeňko, v republice je 14 krásných otevřených jeskyní, vy dostanete rodinnou vstupenku, na to můžete jít dva dospělí, můžete sebou vzít 3 děti do 15 let a uděláte si naprosto boží výlet. Buď to se ochladíte před horkým sluncem, anebo se tam třeba schováte v deštivém počasí. To už nechám jenom na vás. Tak jo. Moc vám gratuluju, užijte si výlet a naslyšenou nezavěšujte.
1: Ano, děkuji.
0: Další rodinná vstupenka do jeskyní je tedy rozdaná, ale nebojte, ještě jich tady mám v zásobě dost, takže tu další budete moci získat už zítra touto dobou. Určitě se mezi tím ale koukněte na detaily k soutěži na náš web signaradio.cz.
3: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Přesně v 8:30 na signálu kapela YouTube Where the Streets Have No Name. Dál už to bude Kylie Minogue, Erasure nebo Visage. Prostě takhle skvěle pokračuje 80. léto Signál rádia.
1: Signál rádio, doprava.
0: Na dálnici D7 blokuje nehoda exit 60 ve směru na Chomutov. Bouralo se taky na silnici 152 v Modřicích u Brna. Havarovaný kamion vás drží na 31. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. A ještě Praha, Brusnický tunel, tady vás drží nehoda dvou osobáků a jednoho nákladňáku. Směr na Břevnov je aktuálně zcela uzavřený. Signál rádio přeje šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Dnešní ráno příjemně plyne i ve společnosti Kylie Minogue. Na Signál rádiu za chvíli Erasure, ale ještě pro vás máme aktuality z fotbalového šampionátu. Slovo si bere kolega Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál rádiu.
2: Od 7 večer se utkají o postup mezi posledních 16 národních mužstev turnaje Pobřeží slonoviny s Norskem. Vikingové by tím vyrovnali svůj nejlepší výkon na šampionátu z roku 1998. To africký tým na mundialu hraje vyřazovací fázi vůbec poprvé. Úderem 23. hodiny půjdou do boje jedni z favoritů na celkový titul, zatím 100% Francouzi proti Švédsku, a ve 3 hodiny ráno vyzve domácí Mexičany na pověstném aztéckém stadionu Kolumbie. Pro Signál Radio Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádiu jsme si dali skupinu Erasure a dnes se připravte na velmi rozmanité počasí. Dnes bude převážně oblačno, na východě území až skoro jasno a odpoledne přijdou od jihozápadu přehánky a bouřky, které opět mohou být místy silné. Bouřky budou opět doprovázet kroupy a nárazy větru. Maxima dnes vystoupí na 28 až 32 stupňů a na jihovýchodě bude až 630 stupňů Celsia. Velmi podobně bude vypadat počasí také ve středu, kdy bude oblačno i zataženo, občas déšť nebo přehánky a odpoledne a večer se budou vytvářet silné bouřky. Maxima zítra vystoupí na 20 až 25 stupňů, na Moravě bude až 30. Počasí se sklidní ve čtvrtek, kdy bude většinou polojasno, ojedinělé přehánky a maxima vystoupí na 23 až 28 stupňů, no a v pátek pak už bude polojasno až skoro jasno a maxima 21 až 26 stupňů Celsia. Tak hezké léto, teď posílám skupinu Visage.
1: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem.

0: Ranní vysílání Signál Rádia skupina Visage, kterou za chvíli vystřídají Elo anebo Dusty Springfield, ale teď ještě pozvánka za zvířátky, také na letošní rok připravila pražská zoo Melounové středy a detaily k tomu přidá kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, tak je to opět po roce tady. Opět po roce se želvy, které žijí v pražské zoologické zahradě, doslova pomějí. Každou středu od 13 hodin totiž můžeme pozorovat galapážské želvy sloní a také želvy obrovské z atolu Aldabra, jak si pochutnávají na vodních melounech. Spolu s poutavým výkladem jsou právě tyto hody nezapomenutelným zážitkem pro malé i velké návštěvníky. Dozvíme se například, jak se liší želva obrovská od želvy sloní a další zajímavosti právě při sledování melounového stiny. Mimochodem, každou středu až do září zdejší želvy spořádají 30 kg melounů na 3 tuny živé váhy. Pozorovat budeme skupinu 10 samců, 2 želvy sloní a 8 želv obrovských. Ale ani samice ve vedlejších výbězích nebo v pavilonu nepřijdou zkrátka, jim chovatelka melouny roznese. Chcete to všechno vidět naživo? Tak se už zítra a pak každou prázdninovou středu ve 13 hodin do pražské zoologické zahrady vypravte. Hezký zážitek se želvami přeje Honza Navrátil.
2: Ráno

Máte naladěné Signál Rádio a teď něco pro prázdninové dobrodruhy. Cesta přes Chorvatsko k Jaderskému moři bude rychlejší. Oblíbená prázdninová destinace totiž připravuje změnu placení mýtného na dálnicích. V Chorvatsku už se nebude zastavovat a platit u mýtných bran, kde se v sezóně tvoří dlouhé kolony. Nově se bude mýtné platit elektronicky. Řidič online do systému zadá svoji SPZku a číslo platební karty a pak už se poplatek automaticky strhne podle ujetého úseku. Cílem tohoto opatření je odstranit zdržení při cestě k moři a zlepšit plynulost provozu během letních víkendů. Ovšem pozor, letos ještě bude všechno při starém. Nový systém výběru mýtného bude Chorvatsko spouštět až příští rok v březnu.

0: Kapela Scorpions dnes dělá příjemnou tečku za ranním vysíláním Signál Rádia. 4 minuty nás dělí od 9 hodiny. Se mnou už je mezi tím ve studiu opět Lucka. Vítám tě.
1: Ano, zdravím vás všechny. Ahoj, Jiříku.
0: Dávala jsi teďko v těch horkých dnech melouna?
1: Prosím tě, jo, máme ho doma už 3 týdny. Já jsem říkala, ten bude skažený, už ho koukej rozkrojit, jsem říkala doma partnerovi. Tak ho konečně rozkrojil a není skažený, je dobrý, akorát méně sladký.
0: Já jsem se teďko taky samozřejmě melounem ládoval, ale proč o tom mluvím? Japonci jsou známí tím, že jídlo a potraviny pro ně nejsou pouze jídlo a obživa, ale také estetický zážitek. A tak tam pěstují speciálně tvarované melouny. No a právě teď tam začíná sklizeň takzvaných hranatých melounů. Není to tak, že by to na políčku vyrostlo rovnou hranaté, oni to dávají do takových speciálních forem a jak ten plod postupně roste a dozrává, tak se vytvaruje do tvaru krychličky.
1: Jo, to jsem viděla s jahodou, že někdo tam dal nějakou formičku a ta jahoda se vytvarovala do něčeho, ale teď už nevím teda do čeho. Vidíš, to jsou nápady.
0: Ten meloun chutná úplně stejně jako jiný běžný meloun, asi bude daleko dražší kvůli tomu této metodě pěstování, ale má jednu velkou výhodu, nikam se ti nezakutálí.
1: No to ne, ale zase ti to pak líto rozkrojit, že jo, koukáš na ten tvar.
0: Co máš ty do zpráv?
1: No tak ve zprávách za chvilku prezident Petr Pavel, který se vyjádří k Ankaře, no a to je velké téma, a Polsko podpisem potvrdilo nákup 3 švédských ponorek.
0: A po zprávách bude pokračovat 80. léto, Madonna, Joe Cocker nebo Billy Joel.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Havarovaný kamion vás drží na 31. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. 3 auta se srazila na silnici 16 u obce Hopšovice na Kladensku. Brno, ulice Sokolová, tady se po nehodě tvoří kolona. A Praha, Brusnický tunel, tady vás drží nehoda 2 osobáků a nákladňáku. Směr na Břevnov je aktuálně uzavřený. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní dopoledne s datem 30. června přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v živém vysílání na Facebooku. Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní a pracovní povinností.
2: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost. Takže prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne.
1: Prezident zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraniční politiky se snažil od nástupu současného kabinetu. Část pracovníků z vládních agend, které se přesouvají z gesce úřadu vlády pod 4 ministerstva, zůstává ve svých původních prostorách. Část zaměstnanců se stěhuje do budovy jiného resortu, než pod který budou od července nově spadat. Řekli to odboráři z organizace Straka z úřadu vlády a zástupci zaměstnanců. Podle nich se někteří rozhodli skončit. Počet zatím není jasný a nové smlouvy se podepisují. Polsko podpisem potvrdilo nákup 3 švédských ponorek. Varšava tím dává najevo snahu o modernizaci vlastního námořnictva, které je zastaralé a závislé na sovětské technice. Chce tak zajistit bezpečnost Baltského moře. První z nových moderních plavidel by měla země obdržet nejdřív v roce 2030.
0: Co se děje v regionu?
3: Nové veřejně přístupné fotbalové hřiště vzniklo v prostoru pod Negreliho viaduktem. Hřiště nabízí možnost setkávání street fotbalové komunity. Za jeho vznikem stojí Honza Mejdr, tedy profesionální fotbalista, který se o vznik prostoru snažil celé 4 roky. Inspirací mu byla jeho cesta do Brazílie, kde se před 8 lety přesvědčil, že právě tento sport lidi spojuje. Honza navrátil Praha.
0: Sport.
1: Miroslav Koubek už není trenérem fotbalové reprezentace. Podrobnosti prozradí sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Miroslav Koubek neustál špatné výsledky i výkony na probíhajícím mistrovství světa. Po návratu ze zámoří sice generální manažer Pavel Nedvěd mluvil v sobotu o tom, že trenérovo odvolání není na pořadu dne. V pondělí ale Miroslav Koubek u národního týmu skončil, když předseda fotbalové asociace David Trunda přijal jeho rezignaci. Koubek měl s asociací smlouvu ještě na 2 roky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude oblačno, jen v jihovýchodní polovině území počítejme se sluníčkem. Odpoledne se opět objeví od západu přehánky a bouřky a večer budou opět včetnější nebo velmi silné. Teploty budou opravdu v širokém rozptylu. Na západě bude teploměr ukazovat 25 stupňů Celsia a na jihovýchodě až 36. To byly zprávy a teď na Signál Rádiu opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
5: Máme krátce po 9. hodině, ranní vysílání už je minulostí a začíná úterní dopoledne na Signál Rádiu. My si ho za chvíli zpříjemníme jednou nahrávkou z magnetofonové pásky a potěší milovníky kytarovějších rytmů. Teď ale popová klasika. Tady je Madonna a Jirka Svoboda vám přeje hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu velmi příjemná balada od Joe Cockera, Jennifer Warnes, a teď už udeříme do strun.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes tady s nahrávkou z magnetofonové pásky zavítáme do rockových vod. Mám tady připravený hit kapely Rolling Stones Start Me Up. Původně to vůbec neměla být rocková skladba, ale měla mít spíš rytmus reggae. Kapela ji začala nahrávat někdy v polovině 70. let, ale po několika pokusech ji odložila. No a začátkem 80. ji znovu vytáhli z šuplíku, doladili zvuk, vokály a rázem z toho byl jeden z jejich velkých hitů. Prostě to jenom potřebovalo uzrát. Tak tady jsou Rolling Stones, rok 1981 a You Start Me Up.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Tento týden se vám vyplatí s námi vstávat. Každé všední ráno totiž hrajeme kvízovou hru Ano nebo ne, kde vás od výhry dělí jedno jediné správné slovo. A tentokrát můžete získat rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let k jednorázovému vstupu do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Co třeba navštívit Koněpruské jeskyně, Chýnovské jeskyně, Punkevní jeskyně a mnoho dalších zdarma. To je prostě skvělý zážitek pro celou rodinu za jakéhokoliv počasí. Tak si soutěž nenechte ujít a další detaily najdete i na našem webu signalradio.cz.
1: Na vašich cestách už

Nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dopolední vysílání Signál Rádia skupina Transex a dál už to budou například Queen a nebo ABBA, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který nám připomene jednu důležitou historickou událost.
1: V našich dějinách si připomínáme různě stará vojenská výročí, ať už to jsou bitvy za krále, císaře, pána nebo za stranu a lid. Nejmladší výročí vychází na dnešní den, kdy sovětská armáda měla vládním výnosem opustit do posledního června roku 1991 Československo. Je to tedy 35 let, co poslední bota vojáka nastoupila do vlaku v Milovicích na Nymbursku. Dočasnost pobytu od roku 1968 skončila a po armádě, která tu chtěla být na věky, zbyl materiál, stavby, cvičiště a ekologická zátěž. Jizvy se dařilo postupem času hojit, že už dnešní generace netuší, co tu bylo. Důkazem je zejména dětský svět fantazie Mirákulum právě v Milovicích, kde nově roste největší dřevěná horská dráha u nás a možná i v Evropě. Na sousedním tankodromu se budou během rally Bohemia druhou červencovou sobotu prohánět české špičky bojující o titul. U Běle pod Bezdězem, tam, kde útočili tanky směrem k hradu Bezděz, je sportovně relaxační areál Vrbělá. Ještě něco chybí předělat, ale stále se to posouvá. Pohodové léto přeje Luboš Dvořák.

0: Skupina House Martins na Signa Rádiu necelých 5 minut před 10. hodinou. Už máme nachystané další zprávy a po nich to nejlepší z 80. let. Brian Adams, Laidback anebo George Michael.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Kamion havaroval na silnici 44 u Mohelnice, projet se tady dá s opatrností, zdrží vás nehoda na silnici E53 v Klatovech a nehoda kamionu vás drží na D52 na 17. kilometru ve směru na Vídeň. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezké úterní dopoledne přeje 30. června Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel zhruba před hodinou na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu armády České republiky Miroslava Hlaváče. Ve funkci od 1. července, tedy od zítřka, vystřídá Karla Řehku, který byl zároveň z této funkce odvolán. Celkem 53 expertek a expertů z vládních lidskoprávních rad k dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády na ministerstva. Dle nich se oslabí ochrana zranitelných. Mělo být asi o třetinu z celkového počtu expertů. Pacienti v polských nemocnicích by už brzy mohli získat nové právo, které by výrazně změnilo jejich pobyt na lůžku. Podle připravované legislativy by je v hospicích a na paliativních odděleních mohli navštěvovat jejich vlastní domácí mazlíčci. Zatím jsou přitom běžně povoleny i návštěvy terapeutických psů. Noc na dnešek byla v Česku chladnější než ty předchozí. Na některých místech ale stále zůstala tropická. Před 5. hodinou ráno bylo nejtepleji v pražském Klementinu, kde teploměr ukazoval 22,5 stupně Celsia.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město zprovoznilo další bezpečnou úschovnu kol u stanice městské hromadné dopravy. Tentokrát uzamčený přístřešek s nepřetržitým kamerovým dohledem vznikl u tramvajové zastávky Holině. Cestujícím tak umožní bezplatně zaparkovat kolo a dále pokračovat tramvají. Po pilotním projektu na Opatově a zastávky Holině se chystají další. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Do Wimbledonu dnes vstoupí zbývajících 8 českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek. Český souboj mezi Plíškovou a Valentovou začne za 2 hodiny na kurtu číslo 4 a ve stejném čase nastoupí nasazená 21. Bousková na dvorci číslo 17 proti Australance Gibsonové.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude převážně oblačný, když v jihovýchodní polovině území se ukáže sluníčko. Odpoledne ojediněle, na západě místy přehánky nebo bouřky. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější, velmi silné. Naměříme 28 až 32 stupňů Celsia, na západě pouze okolo 25, naopak na jihovýchodě až 36 stupňů. To byly zprávy a teď na Signál Rádio hudba 80.
0: Signál Rádio.
3: Dobré dopoledne, také s 10. hodinou jste naladěni na vlnách Signál Rádia. Možná to nevíte, ale poslední červnový den v roce 1975 se vdávala zpěvačka Cher, ale manželství moc dlouho nevydrželo, pár se rozešel o 4 roky později. Hudební historie přináší řadu zajímavých událostí a některé vám připomeneme už za chvíli, proto zůstaňte s námi. S vámi je Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hezký poslech, máte správný signál a na naše vlny už přichází kolega Lukáš Bláha, který nás provede hudební historií posledního červnového dne.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Ty s datem 30.6. odstartujeme v roce 1975 prostřednictvím The Jackson 5, kteří se prakticky přes noc stali pouze The Jacksons. Oznámili totiž, že přechází k vydavatelství Epic od Motown Records, které mělo práva právě na název s číslicí 5 odkazující na počet bratrů.

Po proudu času jdeme dál o dva roky za 30. červnem 1977, kdy Marvel Comics uvedl na trh komiks inspirovaný skupinou Kiss. Ten vznikl téměř neskutečným způsobem. Krev od každého člena kapely byla odebrána registrovanou sestrou za svědectví notáře a nalita do nádob s červeným inkoustem používaným pro tisk komiksu.

Poslední vzpomínání tohoto měsíce zakončíme s chlapeckou partou New Kids on the Block. Ta před 36 lety započala 3týdenní jízdu po prvním místě amerického singlového žebříčku s hitovkou Step by Step. Jejich stejnojmenné album se 30. červnový den 1990 zároveň umístilo na čele albové chart při druhé straně Atlantiku.

0: Jste se Signál rádiem a už dnes se na našich vlnách můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, který nás zavede do ambitu kláštera Augustinianu, kde se nachází zvláštní náhrobek se zašlým písmem. Patří Alžbětě Janě Vestonii, Angličance žijící v Praze. Její příběh je spojený s dobou Rudolfa II. A také se slavným alchymistou magistrem Kellym. Mimo jiné se dozvíme, jak se díky svým básním stala uznávanou celebritou své doby a první ženou, které v českých zemích vyšla tištěná kniha poezie. Víc prozradí David Černý u nás na Signál rádiu už dnes krátce popolední.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Hodiny nám ve studiu Signál Rádia ukazují 10.39. Do studia dorazil Lukáš Frélich. Vítám tě tady.
1: Hezké dopoledne.
0: Luky, my máme dneska 30.6. Vlastně nám končí první půlka roku. Mám pocit, že to nějak rychle uteklo. A trošku se bojím, že ta druhá půlka uteče ještě rychleji.
1: Mám taky ten pocit. Ono vždycky, jak jsou prostě prázdniny, svádí to k tomu volnu, k těm dovoleným. Tak to hrozně rychle uteče. Podle mě tak jako nemrkneme okem a bude tady říjen.
0: Je to tak. Ono se doporučuje udělat i v půlce roku takovou bilanci toho, co se vlastně za to první pololetí povedlo, nepovedlo a do té druhé půlky roku vstoupit tak, že vyřadíme všechno, co nám zbytečně bere energii a radost ze života. A může to být třeba odpojení se od sociálních sítí, které jsou místo radostným místem spíš takovou stokou vší nenávisti a nadávek a tak dále. Asi to víme všichni.
1: Takhle, já sociální sítě používám výhradně k tomu, že si tam pouštím pouze vtipná videa a reelsy, takže tohle jde trošku jako mimo mě, ale chápu, co tím chci říct, prostě odbourat věci, které nás třeba jako stresují nebo jsou nepříjemné a tak.
0: Je to tak, takže přátelé, vstupte do druhého pololetí letošního roku, prostě z vesela a hlavně se Signál Rádiem. Taky s Lukášem, který s vámi bude, Mirka se loučí a zítra v 6 ráno zase ahoj.

0: Los Lobos, La Bamba a taky Signál Rádio. Za moment UB40, Cher nebo třeba Otavan. Takhle zní osmdesátkové léto. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte, v Brně Fanderlíkova ulice hlásí nehodu dvou osobních vozidel. Komunikace ve snížené rychlosti zůstává průjezdná. Podobná situace je i na pražském okruhu a 60,5 km ve směru k dálnici D1. Tady je nehoda dvou nákladňáků. I tady ve snížené rychlosti projedete. Tak tu dejte pozor a šťastnou cestu. When I

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Hasiči dnes ráno zasahovali v Břeclavi u požáru bytu. Z domu se evakuovalo 12 lidí. Dva lidi z bytu záchranáři převezli ve vážném stavu do nemocnice. Ženu museli resuscitovat. Doplňme, že k požáru hasiči vyjížděli po 6. hodině ráno a z bytu vynesli dvě osoby. V péči záchranářů skončili celkem 3 lidé a celkem se evakuovalo 12 osob. Slovensko na většině svého území zaznamenalo uplynulou noc vysoké teploty a rtuť teploměru ojediněle neklesla pod hranici 25 stupňů Celsia, což znamená takzvanou supertropickou noc. Na vícero místech už ale bylo chladněji než v pondělí. Informuje o tom dnes slovenský hydrometeorologický ústav, který podle dřívějších předběžných údajů včera naměřil nový teplotní rekord, a sice 41 stupňů Celsia. Po dvou měsících dnes v Německu skončí dočasná daňová sleva na benzín a naftu. Vláda kancléře Friedricha Merce ji schválila kvůli válce na Blízkém východě, kvůli které výrazně vzrostly ceny pohonných hmot. Analytici očekávají, že se ceny na čerpacích stanicích zvýší hned zítra v poledne. Státní rozpočet přišlo opatření podle vládního odhadu na 1,5 miliardy eur, tedy přibližně na necelých 39 miliard korun.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský dopravní podnik plánuje v září vypsat výtvarné soutěže na budoucí podobu stanice metra D Písnice a také na výtvarný prvek ve stanici Pankrác. Připomeňme, že dopravce už v minulosti vybral v soutěžích podobu stanic Libuš, Pankrác D, Olbrachtova nádraží Krč, Nemocnice Krč a také Nové Dvory. Dodejme, že linka D by mezi Olbrachtovou a Novými Dvory měla začít jezdit v druhé polovině roku 2032. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští basketbalisté podlehli v neveřejném přípravném zápase v Bělehradu domácímu Srbsku 76-90. Porážce nezabránil 16 body jediný současný tuzemský zástupce v NBA Vít Krejčí z Portlandu. Pro svěřence trenéra Luboše Bartoně byl duel testem na poslední dva zápasy skupiny H v kvalifikaci mistrovství světa. V pátek 3. července se představí ve Stockholmu proti Švédsku a o 3 dny později přivítá v Brně Estonsko.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude převážně oblačný, když v jihovýchodní polovině území se ukáže sluníčko. Odpoledne ojediněle, na západě místy přehánky nebo bouřky. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější, velmi silné. Naměříme 28 až 32 stupňů Celsia, na západě pouze okolo 25, naopak na jihovýchodě až 36 stupňů. To byly zprávy a teď na Signál Rádio hudba 80.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin na 3 minuty. Dobré dopoledne přeje Signál Rádio. Za moment budeme mířit na Karlovarsko, kde proběhne dětský festival, a teď se o začátek první společné hodiny postará Phil Collins. Hezké úterý, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Zpěvačka Cher teď zpříjemnila dopoledne. V Ostrově u Karlových Varů se letos odehraje už 58. ročník dětského filmového a televizního festivalu Otty Hoffmanna, který připomene 60 let od vzniku prvního scénáře, ve kterém se objevila slavná postava pana Tau. Víc prozradí ředitel festivalu Vladimír Keblůšek.
1: Je to 60 let od vzniku vlastně první verze pana Tau. My se na to velmi těšíme, protože Ostrov chceme zabalit do buřinek, do bílých kytek, lidé se budou moci potkat s panem Tau v ulicích, budou si moci, když nám to dovolí počasí, vyletět balónem a podívat se nad ostrov a plánujeme spoustu takovýchto aktivit směrem k panu Tau.
0: Dětský filmový a televizní festival Otty Hoffmanna se bude konat od 11. do 16. října a to nejenom v Ostrově, ale také Karlových Varech a Sokolově. Letos nabídne přes 40 snímků. Hlavní ocenění Zlatou buřinku si odveze herečka Veronika Frejmanová, známá z mnoha filmů a pohádek.

0: mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Posloucháte Signál Radio, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let a vždycky vám dáme něco, na co se můžete těšit. Třeba zítřejší ráno a naší kvízovou hru Ano nebo ne. Správná odpověď vám totiž přinese rodinnou vstupenku do českých jeskyní. Na výběr jsou třeba Koněpruské, Chýnovské nebo třeba jeskyně na Pomezí a celkem jich je 14, které můžete navštívit. Dva dospělé, dvě děti a všichni si užijete nádhernou podívanou a hlavně chládek a stín. Víc podrobností taky najdete na našem webu a zítra ráno nezapomeňte hrát s vámi. Budu vám držet palce.

Lásko ztracená, zpívá Václav Neckář. Za chvíli zahrají Eurythmics Scorpions nebo Eric Je Poveri. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké dopoledne.

0: minutky bude poledne, tady je Signál Rádio a to nejlepší osmdesátkové léto. Za moment Tasmin Archer, Erasure nebo třeba Bonnie Tyler. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se na Praze 6 v ulici Dvořeckého. Je nehoda dvou osobních vozidel a blokují provoz. Nárazově se můžete zdržet, tak s tím počítejte a ať už vyrážíte kamkoliv. Hlavně opatrně, šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné poslední červnové poledne přeje Lucie Sinková. Primátor Karviné Jan Wolf, obviněný v korupční fotbalové aféře, se dnes vrátil do úřadu. Potvrdila to mluvčí magistrátu Monika Danková. Policie totiž předminulý týden po Wolfovi vyhlásila pátrání. Učinila tak v době, kdy byl na plánované dovolené v Chorvatsku, což podle něj policie věděla. Po návratu primátor minulý týden přišel na policii, která ho zadržela. Státní zastupitelství kvůli obavě z ovlivňování svědků a maření vyšetřování požádalo o jeho vzetí do vazby, soud to ale odmítl. Zdrojem úniku vysoce jedovatého oxidu uhelnatého, kterým se včera přiotrávilo v Olomouci 7 dělníků, bylo proudové čerpadlo. Dělníci jej používali v místnosti při bouracích pracích, jak sdělil dnes mluvčí olomoucké policie Jaroslav Herzán. Všech 7 lidí skončilo v nemocnici a 2 z nich byli v kritickém stavu. Jeden muž byl resuscitován. Celosvětová poptávka po zkapalněném zemním plynu se do roku 2050 zvýší o 65% na téměř 700 milionů tun ročně. Odhaduje to společnost Shell. Přispěje k tomu hlavně Asie.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha 10 připravuje od září novou službu takzvaného senior taxi. Rada městské části už schválila výběr dodavatele projektu, který usnadní život starším obyvatelům desítky. Služba bude v provozu pro seniory ve věku od 75 let a starší každý pracovní den od 7.30 do 15.30. Každý senior bude moci využít maximálně 2 jízdy měsíčně. Za jednu cestu zaplatí symbolických 50 korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Paraguajský prezident Santiago Peña vyhlásil po senzačním postupu národního týmu do osmifinále mistrovství světa přes německé fotbalisty na dnešek státní svátek. Jeho americký tým porazil čtyřnásobné mistry světa 4-3 na penalty poté, co týmy včera v Bostonu remizovaly 1-1 po prodloužení.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je převážně oblačný, i když v jihovýchodní polovině území je spíš polojasno až skoro jasno. Odpoledne se vyskytnou přehánky a ojediněle i bouřky. Později k večeru čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější. Ty budou postupovat pravděpodobně přes Českomoravskou vrchovinu až k severu či k severovýchodu. Naměříme na západě kolem 25 stupňů Celsia, na jihovýchodě až 630 stupňů. To byly zprávy a teď na Signál Rádio opět hudba 80.
0: Signál Rádio.
3: 12 hodin a 2 minuty. Nejzvláštnější relikvie v kostele na Malé Straně a nenápadné dveře, co jsou otevřené. Tomu se bude věnovat David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát, připraveni jsou Europe na Signál Rádiu. Hezké úterní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let, ve kterém za chvíli budeme pokračovat. Teď už David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Občas se mě lidé ptají, kam chodím na ty příběhy, které pak vyprávím tady v Signál rádiu a dávám do svých knih o tajemstvích Prahy. Tak vám povím, co se mi teď stalo a jak vzniklo toto povídání. Vyrazil jsem do kostela svatého Tomáše na Malé Straně vyfotit jedny z nejzvláštnějších pražských relikví. Pod oltáři ve dvou skleněných rakvích zde leží dva honosně oblečení kostlivci. Jak se na cedulkách dočteme, jde o svatého Bonifáce a svatého Justa. Svatému Bonifáci se můžete podívat do strnulého obličeje, na hlavě má mučednickou korunu a drží v kostnaté ruce planoucí srdce. Ve vedlejší skleněné rakvi je svatý Just s tváří zakrytou zlatou maskou. Jedna ruka je oblečená v přepichové rukavici a kostlivec jí má složenou na prsou. A teď si to představte. V boční lodi kostela byly celou dobu, kdy jsem fotil mučedníky ve skleněných rakvích otevřené dveře. Do kořán otevřené. A nikdo jimi neprocházel. Věděl jsem, co je za nimi a také jsem věděl, že jsem tam nikdy nebyl. A tak jsem jimi prošel. Do nádherného ambitu kláštera obutých augustiniánů na Malé Straně. Brouzdal jsem se po rajském dvoře, až jsem došel ke krásnému náhrobku, vsazenému do zdi křížové chodby. Čtu už trochu časem zašlá písmena. Alžbětě Janě Vestonii, rodem slavné ze země anglické. Žila 30 let a 4 týdny, byla matkou 7 dětí, 3 dcery zanechala naživu, 4 syny do země pochovala. Zemřela v Praze 23. listopadu 1612. Přede mnou se začal rozvíjet pozoruhodný příběh z Prahy Rudolfa II. Vestonie se narodila v Londýně, ale její otec zemřel, když byla batole. Její matka se následně provdala za ambiciózního alchymistu a okultistu Edwarda Kellyho. Když magister Kelly odcestoval do střední Evropy za slávou a bohatstvím, vzal rodinu sebou. Kellymu se dařilo, rodina žila v luxusu. Císař Rudolf II. Ho zahrnoval penězi, daroval mu domy a jmenoval ho rytířem. Malá Alžběta tak získala špičkové vzdělání, dokonale ovládla latinu a projevila mimořádné básnické nadání. Jenže Kellyho hvězda zhasla stejně rychle, jako vyletěla. Alchymista v nepovoleném souboji zabil císařského úředníka. Rudolf II. Ho nechal zatknout, uvěznit na hradě Křivoklát a veškerý jeho obrovský majetek zkonfiskoval. Vestonie a její matka zůstaly v cizí zemi naprosto bez prostředků a s obřími dluhy, které po Kellym zbyly. Mladička Alžběta se projevila jako neuvěřitelně silná žena. Využila svou největší zbraň, schopnost psát latinské básně. Začala psát prosebné, literárně dokonalé listy vlivným mužům té doby a dokonce samotnému císaři Rudolfovi II. Líčila v nich nespravedlnost a bídu, do které upadla kvůli hříchům svého otčíma, se kterým neměla nic společného. Samotný císař se začal zabývat jejím osudem poté, co si přečetl její prosebné verše. Osud mi vzal všechno, zbývá jen jediná naděje na záchranu a pokud ji ty, Cezare, nepodpoříš, nezbude mi už vůbec nic. Když vlivný právník Jan Leo z Eisenachu pochopil, že dívka už není v nemilosti, ujal se jejího právního zastupování u císařského soudu. Do Alžběty se zamiloval a v roce 1603 si ji vzal. Vestonie se stala uznávanou celebritou tehdejšího literárního světa. Byla vůbec první ženou, které v českých zemích vyšla tištěná kniha poezie. Svého muže vroucně milovala. Tys byl mým přístavem a v bídě útočištěm, když nepřátelský osud na mě těžce svalil prach, napsala mu. A tak teď už víme vy i já, že Elizabet Johanna Vestonia, velká básnířka rudolfínské Prahy, odpočívá v ambitu kláštera augustiniánů u kostela svatého Tomáše. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Robert Palmer, tady je Signál Rádio. Naleziště pozůstatků neandertalského člověka leží na Moravě a vy se tam můžete podívat. Podrobnosti přidám za chvíli, do té doby hrajeme Depeche Mode, Kim Wilde nebo třeba skupina ABBA.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio, posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

0: úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Dnes se podíváme až na samotné dno amatérské jeskyně, jestli se tedy tam troufnete. Podrobnosti dodá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Pojďme dnes nahlédnout do rozsáhlého komplexu domů, chodeb a podzemních propastí ležících na severním okraji Moravského krasu u městečka Sloup. Ponorový dvoupatrový jeskynní systém vytvořený erozní činností Sloupského potoka je součástí nejdelšího jeskynního systému v republice. Amatérské jeskyně. Sloupsko-šošovské jeskyně jsou významným nalezištěm koster jeskyní fauny a jsou otevřeny veřejnosti už od roku 1881. Se svými 1760 metry prohlídky jde o nejdelší zpřístupněný jeskyní systém v České republice. Závěrečná část prohlídky jeskyně Kůlna je významná archeologická lokalita, naleziště pozůstatků neandrtálského člověka. Na objednávku lze také předem sestoupat i do spodních pater jeskyní v rámci zážitkové trasy po stopách Nagela. Trasa vede řečištěm Sloupského potoka až na dno Nagelovy propasti. Návštěvníky zde čeká sestup a výstup po 12 metrů dlouhém žebříku i přechod asi 10-metrové feraty. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Freddie Mercury uzavřel 12. hodinu na Signál rádiu. Za moment budeme hrát naše 80. léto, třeba USA for Africa, taky Alphaville nebo třeba Village People. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 8, konkrétně Pobřežní ulice. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, skoro tu neprojedete. Ideálně to vemte rovnou po Rohanském nábřeží. Další komplikace vás čeká na Praze 9, Vysočanská ulice u nájezdu na Městský okruh. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, nárazově se vytváří kolona. Tak počítejte s drobným zdržením a jděte opatrně.
1: Rozhovory na Signál rádiu. To jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, zbrusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké úterní odpoledne, s 13. hodinou na signálu přichází čas na další zprávy. Vítá vás Honza Navrátil. Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin k dnešku rezignovalo. Jde o třetinu z celkového počtu. Nesouhlasí totiž s přesunem agent z gesce úřadu vlády pod tři ministerstva. Krok podle nich oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim také to, že kabinet se svými poradními sbory změny předem neprojednal a jejich následné připomínky nezohlednil. Hnutí jihočeského hejtmana Naše Česko chce přivést do politiky mladé lidi. K jejich výběru připravilo program k vyhledávání talentů do 35 let. Hnutí se podle svého předsedy Martina Kuby inspirovalo u britských konzervativců. Vybraným mladým lidem plánuje poskytovat dlouhodobou podporu a stavět je jako kandidáty do voleb.
3: Já tvrdím, že nemáme v České republice pořád vymýšlet kolo, který už je dávno někde vymyšlený. Tak jsme se podívali, jak to dělají třeba ve Velké Británii, kdy ten výběr skutečně probíhá nějakým systematickým procesem. Ten proces je postaven na posuzování schopností, kvalit, posouzení těch lidí, ale když je potom vyberou, tak jim taky potom poskytnou zázemí, vzdělávací procesy, komunikační strategie a celou tu podporu.
2: Evropská komise dnes vyplatila prvních 3,9 miliardy eur v přepočtu asi 94,5 miliardy korun z vojenské části půjčky pro Ukrajinu. Podle komise jsou peníze určené především na pořízení dronů.
1: Co se děje v regionu?
2: Pražský dopravní podnik pokračuje v modernizaci metra také o prázdninách. Od 4. do 10. července se bude pracovat v úseku linky C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Stejně jako při jiných omezeních, tak i v tomto termínu bude zavedena náhradní autobusová doprava. Ta bude kopírovat metro a označena bude XC.
1: Sport.
2: Fotbalista Marcel Čermák po sestupu Dukly zůstane v nadcházející sezóně v nejvyšší soutěži. 27-letý záložník přestoupil z pražského celku do Teplic.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Venku je oblačno, odpoledne čekáme další bouřky, ty by měly postupovat v pásu od jihu přes východní Čechy. Teploty měříme od 28 do 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, pokračuje Lukáš a nabízí další osmdesátky.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem. Vypadá to, že cesta k Jadranu bude rychlejší. Víc prozradím za moment. K tomu hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. Na start Sandra. Hezké odpoledne. S vámi Lukáš Freli.
1: Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátých let.

0: USA for Africa na Signál rádiu. Chystáte se k Jadranu autem? V tom případě poslouchejte, protože dobrou zprávu měl ráno Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Cesta přes Chorvatsko k Jaderskému moři bude rychlejší. Oblíbená prázdninová destinace totiž připravuje změnu placení mýtného na dálnicích.
2: V Chorvatsku se nebude zastavovat a platit u mýtných bran, kde se v sezóně tvoří dlouhé kolony. Nově se bude mýtné platit elektronicky. Řidič online do systému zadá svoji SPZku a číslo platební karty a pak už se poplatek automaticky strhne podle ujetého úseku. Cílem tohoto opatření je odstranit zdržení při cestě k moři a zlepšit plynulost provozu během letních víkendů. Ovšem pozor, letos ještě bude všechno při starém. Nový systém výběru mýtného bude Chorvatsko spouštět až příští rok v březnu.
0: Zítra bude Mezinárodní den asteroidů. Podrobnosti prozradíme ráno mezi 6 a 11.
1: Vstávejte se Signál rádiem.

0: Petr Kotwald, společnost vám dělá Signál Radio, kde si za chvilku připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Zatím napovím, že nás čeká pohled do roku 1987 a velká hitovka, kterou určitě znáte. Roxette, Jezu nebo třeba Paul McCartney vám zpříjemní čas v práci. Hezké odpoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
2: Nenechte se zmást.
1: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
2: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádiu posloucháte online
2: na signalradio.cz.

0: Takhle hraje Signál Rádio a před námi je vzpomínka na single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní hitovka z archivu má zajímavý příběh. Vznikla totiž jen díky tomu, že se zkoušely nové klávesy, přesněji jejich nové vychytávky. Díky tomu se podařila skladba, která zní jako duet, ale není to tak. Ve skutečnosti zpěvačka Carole Decker zpívá sama se sebou za pomocí efektů na klávesách. Tahle hitovka se tak stala průkopníkem takového nahrávání a fanoušci si ji okamžitě zamilovali. T-Pow, Heart and Soul.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za necelou minutku bude 14 hodin, Honza Navrátil chystá další zprávy, já přidám informace z dopravy a pak budeme hrát naše 80kové léto. Spania, Bon Jovi nebo třeba Simply Red, tak si na to počkejte.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Pozor, dejte na pražském okruhu 14. kilometr ve směru k dálnici D7. Tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh a střední jízdní pruh uzavřen z důvodu dopravní nehody náklaďáku. Počítejte se zdržením a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Odpolední 14. hodina je tady a na signálu je čas na další zprávy. SPD chce, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přišel o řád Bílého lva. V koalici bude prosazovat, aby jeho odebrání navrhla sněmovna prezidentovi. Tržby českých automobilek a dodavatelů dílů loni meziročně vzrostly o 1,6% na 1,61 bilionu korun. Export se zvýšil o 2,1% na 1,33 bilionu. K uplynulému roku se vyjádřil prezident Sdružení automobilového průmyslu Martin Ján.
2: Rok 2025 byl pro český autoprůmysl velmi úspěšný. Výroba byla v podstatě na úrovni toho roku předchozího a v oblasti tržeb došlo k navýšení. Bylo to 1,6 bilionu korun. V současné době vývoj výroby v České republice běží také na velmi slušné úrovni. Všechny tři značky vyrábějící auta v České republice, Škoda, Toyota i Hyundai, jsou úspěšné na evropských trzích, takže já předpokládám, že i v letošním roce bude výroba na podobné úrovni jako v tom loňském roce.
1: Dodejme, že loni bylo v Česku vyrobeno 1 470 836 silničních vozidel. Z toho je 1 445 776 osobních, meziročně o 0,5% méně. Cena zlata směřuje k největšímu čtvrtletnímu poklesu od roku 2013. Ztratila přibližně 14% a nyní se pohybuje kolem 4015 amerických dolarů za trojskou unci.
0: Co se děje v regionu?
1: Influencerku Dominiku Mínu Elišerovou, která letos zemřela v Thajsku, připomíná v pražské Kolubenově ulici Nová malba. Mural to na jednom z domů nechala vytvořit radnice Prahy 9 ve spolupráci s galerií Pragovka. Právě v této městské části influencerka žila. Podle starosty Tomáše Protlíka mural Mínu vystihuje tak, jak ji tu lidé znali, tedy usměvavou, plnou energie a života.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za bruslením. Bruslařská unie umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží. Závodit budou pod neutrálním statusem, a to po více než 4 letech.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i ve zprávách ve 14 hodin přidávám pohled na počasí. Venku je oblačno, odpoledne čekáme další bouřky, které budou postupovat v pásu od jihu přes východ Čech. Teploty měříme stále vysoké, kolem 28 až 32 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha oblačná s četnějšími přeháňkami a nebo i s bouřkami. A teploty klesnou na 21 až 17 stupňů Celsia. Další zprávy na signálu končí. Vracíme se opět k muzice.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. 14 hodin, 4 minuty. Společnost vám dělá Signál Rádio. Změna názvu skupiny Jackson 5 na The Jacksons. I to se stalo v hudební minulosti, vše si připomeneme za chvíli a nabídnu i další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady jsou Hard. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Spania teď s námi na Signál Rádiu. Proč skupina Jackson 5 musela změnit svůj název? To teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Ty s datem 30.6. odstartujeme v roce 1975 prostřednictvím The Jackson 5, kteří se prakticky přes noc stali pouze The Jacksons. Oznámili totiž, že přechází k vydavatelství Epic od Motown Records, které mělo práva právě na název s číslicí 5 odkazující na počet bratrů.

Po proudu času jdeme dál o dva roky za 30. červnem 1977, kdy Marvel Comics uvedl na trh komiks inspirovaný skupinou Kiss. Ten vznikl téměř neskutečným způsobem. Krev od každého člena kapely byla odebrána registrovanou sestrou za svědectví notáře a nalita do nádob s červeným inkoustem používaným pro tisk komiksu.

Poslední vzpomínání tohoto měsíce zakončíme s chlapeckou partou New Kids on the Block. Ta před 36 lety započala 3týdenní jízdu po prvním místě amerického singlového žebříčku s hitovkou Step by Step. Jejich stejnojmenné album se 30. červnový den 1990 zároveň umístilo na čele albové chart při druhé straně Atlantiku.

0: Simply Red a Signal Radio. Věděli byste, co jsou to takzvané melounové středy? Můžu napovědět, je to akce, které se dá zúčastnit a bude vás bavit. Podrobnosti za chvíli, do té doby pošlu další osmdesátky, třeba Susan Vega, Taylor Dane nebo John Lennon.
1: Na Signal Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.

0: Tokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online
1: na signálradio.cz.

0: Za 5 minut, 3:15 je s vámi Signál Rádio. I na letošní rok Pražská ZOO připravila melounové středy. Pozvání má Honza Navrátil.
1: Hezký den, tak je to opět po roce tady. Opět po roce se želvy, které žijí v pražské zoologické zahradě, doslova pomějí. Každou středu od 13 hodin totiž můžeme pozorovat galapážské želvy sloní a také želvy obrovské z atolu Aldabra, jak si pochutnávají na vodních melounech. Spolu s poutavým výkladem jsou právě tyto hody nezapomenutelným zážitkem pro malé i velké návštěvníky. Dozvíme se například, jak se liší želva obrovská od želvy sloní a další zajímavosti právě při sledování melounové hostiny. Mimochodem, každou středu až do září zdejší želvy spořádají 30 kg melounů na 3 tuny živé váhy. Pozorovat budeme skupinu 10 samců, 2 želvy sloní a 8 želv obrovských. Ale ani samice ve vedlejších výbězích nebo v pavilonu nepřijdou zkrátka. Jim chovatelka melouny roznese. Chcete to všechno vidět naživo? Tak se už zítra a pak každou prázdninovou středu ve 13 hodin do pražské zoologické zahrady vypravte. Hezký zážitek se želvami přeje Honza Navrátil.

0: Nádherný hlas Annie Lennox nás dovedl směrem k 15. hodině. Za moment Strangers No Doubt nebo třeba Tony Basil, to nejlepší z 80. let. Teď už Honza Navrátil chystá aktuální zprávy a já ještě prozradím, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál rádio doprava.
0: V současnou chvíli se bouralo ve středu Brna v ulici Komenského náměstí. Je nehoda nákladňáku s osobákem a projíždí se, nárazově se vytváří kolona, můžete se zdržet. Počítejte tedy s tím a ideálně pokud můžete, jeďte úplně jinudy. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, bylo 15 hodin, na signálu pojďme na zprávy. K pokračování 24. schůze poslanecké sněmovny se před hodinou sešli poslanci. Dnes by mohli do závěrečného schvalování poslat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Před druhým čtením je také například novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného a předloha o zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Maximální ceny paliv zítra opět vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun a 56 haléřů za litr. Cena nafty stoupne o 14 haléřů na maximálních 36 korun a 61 haléřů za litr. Brněnský dopravní podnik se dnes zapsal do České knihy rekordů. Městem totiž projel nejdelší konvoj identických tramvají, a to 40 vozů Škoda 45T. Jejichž nákup dokončil brněnský dopravní podnik letos zhruba po 4 letech.
0: Co se děje v regionu?
1: Praha 10 připravuje od září novou službu takzvaného senior taxi. Rada městské části už schválila výběr dodavatele projektu, který usnadní život starším obyvatelům desítky. Služba bude v provozu pro seniory ve věku od 75 let a starší každý pracovní den od 7.30 do 15.30. Každý senior bude moci využít maximálně 2 jízdy měsíčně. Za jednu cestu zaplatí symbolických 50 korun.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Finalistka z roku 2021 Karolína Plíšková zvládla ve Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou a po vítězství 6-3 a 6-4 postoupila do druhého kola.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, odpoledne čekáme další bouřky. Ty by měly postupovat v pásu od jihu přes východní Čechy a teploty měříme od 28 do 32 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha oblačná s četnějšími přeháňkami nebo i s bouřkami a teploty klesnou na 21 až 17 stupňů Celsia. Zítřejší den bude oblačný a i zítra počítejme s přeháňkami nebo s bouřkami. Vítr ve středu zafouká severozápadní do 7 metrů za sekundu a nejvyšší teploty přes den naměříme mezi 20 a 25 stupni. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: 2 minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Taky si děláte starost, zda jsou vaše děti na internetu v bezpečí? Možná nemusíte za stolik. Víc odhalím už za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a posílám Pet Shop Boys.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Strangels teď s námi na Signál rádiu. Bojíte se, na co nebo koho vaše děti narazí na internetu nebo sociálních sítích? Možná si děláte starosti úplně zbytečně. Podle průzkumu se 2/3 dětí v Česku setkává s nevhodným chováním nebo znepokojujícím obsahem jen zřídka nebo vůbec. Drtivá většina dětí si s případným negativním zážitkem umí po psychické stránce poradit a konzultuje je především s přáteli, rodiči nebo se sourozenci. Jen zhruba 1/5 dětí o věci mlčí a vyrovnává se s negativní událostí sama. Odborníci radí nezapomenout na prevenci, tedy takzvaný digitální nebo takzvanou digitální gramotnost a včas o možném riziku nějakého toho nebezpečného zážitku s dětmi mluvit.

0: Rod Stewart je chvilku před 15:30. Ideální čas připomenout taky naše sociální sítě. Například na našem Facebooku zjistíte, o čem byl dnešní díl nebo nejnovější díl Miluju Prahu, taky co si můžete vysoutěžit v našem ranním vysílání, nebo recept, jak Signál Rádio můžete mít kdekoliv sebou, třeba i na pláži u vody. Tak se mrkněte a já vám k tomu pošlu další osmdesátky.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu.

0: stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio.

0: 3:15, tady je Signál Rádio a se mnou nachystaná Terka Veselá. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ještě furt se směješ. Takhle, abyste pochopili, proč se tady smějeme, tak než jsme šli mluvit k vám, tak jsem se tady zeptal Terky, jestli má ráda architekturu. A Terka povídá, jak jako?
1: Protože tak, jsem úplně nepochopila, jak to přesně myslíš.
0: Dobře, no. Tak já jsem třeba myslel, jestli když jedeš někam na dovolenou, tak jestli obdivuješ jakoby místní budovy třeba v tom starém centru města.
1: Jo.
0: A tak. A co se ti líbilo, kde se ti líbilo třeba?
1: Hele, mně se popravdě nejvíc líbí stejně Praha. Mně se strašně líbí naše starý baráky, mm-hmm. pak takový ty v centru Prahy, mm-hmm. ale jinak se mi hodně líbí třeba v Anglii. Takový ty zděný domečky, víš, jak mají ty červený
0: cihličky. A ty jsi se v noci vrátila z Brna.
1: Ano.
0: Tam se ti líbí taky, ne?
1: Něco? Líbí? Ne, ale fakt, mně se líbí v Brně.
0: Ano?
1: Ano.
0: A co třeba?
1: Hele, mně se líbí, je to tam takový... Já nechci, tak je to tam prostě menší než v Praze, ale fakt jako ty ulice jsou takový naplněný hezkýma podnikama, lidi tam jsou milí, je to tam takový prostě rodinnější, mi přijde. Cítím se tam dobře.
0: Souhlasím. Jsou tam takový jako možná vřelejší a větší klid, mi přijde.
1: Jo.
0: Každopádně, co Terka dělá v Brně, prozradíme zítra. Teď s vámi bude dál po 16. hodině. Já se loučím, mějte se krásně a zítra se na vás budu těšit v 11. Ahoj.

0: K životu jsme se na Signál rádiu nevrátili se Soul to Soul. Vy si pro další várku 80. přijďte už za chvíli po celé. Hrát vám budou Kylie Minogue a Jason Donovan nebo Tina Turner. Nyní ale doprava a zprávy Honzy Navrátila.
1: Signál rádio, doprava.
0: S nehodou počítejte, pokud vaše cesty vedou do Brna po D2. Na druhém kilometru se srazilo osobní auto s nákladním a momentálně je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Projížděte tam tedy opatrně a mějte šťastné cesty.
1: Pravidelné rubriky Signál rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné úterní odpoledne, 16. hodina je tady, pojďme na zprávy. Poslanecká sněmovna bude moci jednat v případě potřeby také v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice kvůli očekávaným opozičním vystoupením k programu. Na programu je například vládní návrh na růst rodičovského příspěvku a před druhým čtením je také například i novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného. Silničáři dnes zprovoznili pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Poslouží pro obousměrný provoz. Zároveň začne budování levého pásu dálnice, která propojuje Chomutov s Prahou. Hlavní město Venezuely, Caracas a okolí zasáhly po ničivých zemětřeseních z minulé středy v pondělí další slabší otřesy. Podle tamních úřadů počet obětí v důsledku přírodní katastrofy vzrostl na více než 1700. Přes 5000 lidí je zraněných a více než 15 tisíc jich zůstalo bez domova.
0: Co se děje v regionu?
1: Nové veřejně přístupné fotbalové hřiště vzniklo v prostoru pod Negrelliho viaduktem. Hřiště nabízí možnost setkávání street fotbalové komunity. Za jeho vznikem stojí Honza Mejdr, tedy profesionální fotbalista, který se o vznik prostoru snažil celé 4 roky. Inspirací mu byla jeho cesta do Brazílie, kde se před 8 lety přesvědčil, že právě tento sport lidi spojuje.
0: Sport.
1: Tenistka Marie Bouzková postoupila po páté za sebou do druhého kola Wimbledonu. Nasazená 21. porazila Australanku Talii Gibsonovou 6-1, 3-6 a 6-2. A české juniorské házenkářky porazily na mistrovství světa Číňanky 36-29 a zahrají si tak o konečné pořadí na 9. až 12. místě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy doplníme pohledem na počasí. Venku je polojasno, s teplotami od 28 do 32 stupňů Celsia. Připomínám varování meteorologů před silnými bouřkami, které by se měly vyskytovat v pásu od jihu přes východ Čech. V noci na zítřek bude obloha oblačná s četnějšími přehánkami nebo i s bouřkami a teploty klesnou na 21 až 17 stupňů Celsia. Zítřejší den bude oblačný a i zítra počítejme s přehánkami nebo s bouřkami. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 20 a 25 stupni Celsia, na Moravě i kolem 30. Zprávy končí.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Krásné úterní odpoledne všem příznivcům Signál Rádia. Od mikrofonu vás moc zdraví Terka Veselá. Máme tady 16:00, v ní samozřejmě pokračujeme v osmdesátkách. Už se tady chystají Kylie Minogue s Jasonem Donovanem k tomu, aby vám zpříjemnili odpoledne. Ale taky zamíříme na dovolenou autem, takže pokud i vy plánujete vyjet do zahraničí na 4 kolech, tak si už za chvíli přičte pro pár rad, které by se vám mohly hodit. Pro teď ale specially for you.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Vezete se na letních vlnách Signál rádia a je dost možné, že nás třeba posloucháte na cestě na dovolenou, protože se ukázalo, že letos se autem nebo karavanem do zahraničí chystá vydat přes polovinu Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Téměř čtvrtina řidičů plánuje strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek například v Itálii nebo Slovensku. Dopravní expert Roman Budský má obecné rady pro všechny řidiče, které čeká delší cesta do zahraničí.
1: První věc je mít v pořádku doklady. Takže opravdu všechny doklady zkontrolovat. Další věc je, půjdeme autem, dolit všechny ty kapaliny, které tam jsou. Doporučuji před další cestou do zahraničí podívat se na auto i ze spodu, čili třeba mít někoho, kdo se autům trošičku věnuje, aby se tam podíval, jestli tam někde něco nesákne, není tam někde něco povoleného a tak dále. Další věc je, když to auto nakládáme, nic nesmí být v kabině na volno, protože při prudkém brzdění, při kolizi se z toho stane zabiják. Věci do kufru, těžké věci, co nejníž, co nejvíc s těm zadním sedačkám, nahoře mi to lehčí a nahoře mi taky to, co bychom mohli potřebovat, nějaký drobný občerstvení, pití, výstražní trojúhelník. No a pak je samozřejmě potřeba, aby za volantem seděl zkušený a současně zodpovědný řidič.
0: Po autě a karavanu volí třetina lidí dopravu letadlem a pouze 8% chce jet na dovolenou v létě vlakem, což je teda hlavně dopravní prostředek, který převládá zejména u té nejmladší generace. Tak ať už se rozhodnete pro kterýkoliv z nich, moc si dovči užijte a poslouchejte samozřejmě ty nejlepší osmdesátky Signál rádia přes naší aplikaci.

Depeche Mode a Enjoy the Silence, to jsme se hráli na Signál Rádio, díky kterému si i vy budete moci užít ticho, ale taky hlavně chládek v některé z českých jeskyních. Tento týden u nás totiž běží soutěž o rodinné vstupné do několika jeskyní po naší republice, kde se schováte před tropickými vedry a užijete si společné dobrodružství. K tomu, abyste ale vstupenky

Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Michal David nás na Signál Rádiu přesunul do 6 minut po půl páté a co nevidět, předá hudební štafetu Madoně, Pet Shop Boys nebo Cranberries. Tak si na jejich hity počkejte.

0: Léto si užíváte se Signal Rádiem, kde přišel po hodině opět čas na to zjistit, jak jsou na tom silnice a co se stalo ve světě, tak s námi buďte u toho. A pak už se můžete těšit na přivítání do nové hodiny Michaelem Jacksonem, Loretou Goji nebo Erasure.
1: Signál rádio doprava.
0: Nehodami začneme na Praze 4, konkrétně na Dvoreckém náměstí, kde se střetla dvě osobní auta. Přesuneme se na Pražský okruh ve směru na D1, kde počítejte kvůli nehodě s uzavřením levého jízdního pruhu na 19. kilometru. A v neposlední řadě si dejte pozor na D1 samotné. Na 218. kilometru ve směru na Brno havarovalo osobní auto a momentálně na místě probíhají vyprošťovací práce a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Tak tam projíždějte opatrně a pravděpodobně počítejte i se zdržením.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké odpoledne, opět po hodině plné osmdesátek se pojďme podívat na to, co je nového doma i ve světě. Pacienti se od července dostanou k dalším více než 12 000 lékům u praktických lékařů. Jde asi o osminu léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Na dnešní tiskové konferenci k vyhlášce o předepisování léčiv to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Dodejme, že praktičtí lékaři nově mohou předepisovat léky na 8 různých oblastí, například pro srážlivost krve, hormonální léky používané v gynekologii, léky na astma, ADHD, deprese nebo epilepsii. Prezident Petr Pavel dnes přijal ministra kultury Otu Klempíře. Stěžejním tématem diskuze byla budoucnost médií veřejné služby. Dalším tématem schůzky byl Státní fond audiovize, jeho fungování a budoucnost. Ministr Klempíř také popsal plány podpory ministerstva v oblasti živé kultury. A silné bouřky zasáhnou Česko i dnes a zítra. Dnes později odpoledne a večer se v jihovýchodních a východních Čechách, na Moravě a také ve Slezsku očekávají ojedinělé až velmi silné bouřky, které mohou být provázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Další silné bouřky meteorologové čekají zítra brzy ráno, zpočátku v Čechách, během dne pak postupně i na Moravě a ve Slezsku.
0: Co se děje v regionu?
1: Hlavní město zprovoznilo další bezpečnou úschovnu kol u stanice městské hromadné dopravy. Tentokrát uzamčený přístřešek s nepřetržitým kamerovým dohledem vznikl u tramvajové zastávky Holině. Cestujícím tak umožní bezplatně zaparkovat kolo a dále pokračovat tramvají. Po pilotním projektu na Opatově a zastávky Holině se chystají další.
0: Sport.
1: Mistr světa MotoGP z roku 2021 Francouz Fabio Quartararo skončí po sezóně v továrním týmu Yamahy, ve kterém před 5 lety nahradil legendárního Itala Valentina Rossiho. Pokračovat nebude ani Španěl Alex Rins, který hájí barvy japonské stáje v pořadí 3. rokem.
0: Signál Rádio počasí.
1: Venku je polojasno, odpoledne čekáme další bouřky a teploty právě teď měříme mezi 28 a 32 stupni Celsia. V noci na zítřek bude oblačno s četnějšími přeháňkami nebo i s bouřkami a s teplotami od 21 do 17 stupňů. Zítřejší den bude oblačný, i zítra počítejme s přeháňkami nebo s bouřkami a teploty zítra naměříme mezi 20 a 25 stupni Celsia. Teď už Terka na další osmdesátky.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Díky Honzo, jak jsi řekl, přináším další osmdesátky. 17. hodinu nám otevře Michael Jackson, Loretta Goggi a Erasure. A to není všechno, taky si řekneme tip na osvěžující letní salát přesně do těchto veder. Tak se na to počkejte, ale zatím mějte pohodové odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ranger a Blue Savannah, takhle zní léto se Signál rádiem. A jelikož letos se do nás počasí opravdu obulo a nebere se s náma servítky, někdy může být náročnější vymyslet, co si dát k jídlu. V těchto vedrech chuť k tomu vůbec jíst trochu mizí a mnozí z nás sahají akorát tak po zmrzlině nebo po melounu. A proto jsem pro vás našla recept na salát, jehož hlavní přísadou právě meloun je. Pro někoho to možná bude zvláštní kombinace, ale velmi oblíbeným se stal salát z melounu, okurky, máty a balkánského sýru. Jelikož meloun tvoří z více než 90% voda, tak krásně hydratuje a zároveň je plný antioxidantů. K tomu další várku svěžesti přidá okurka a máta potom salátu dodá nejen výraznou chuť, ale i přirozeně chladivý efekt, který se v létě opravdu hodí. A balkánský sýr nakonec celé jídlo chuťově uzemní, díky soli pomáhá také doplnit minerály ztracené pocením a vytvoří perfektní kontrast ke sladkému melounu. Takže pokud jste milovníci mixování těchto různých chutí slaného a sladkého, právě tento recept může být pro vás, tak snad si ho tohle léto oblíbíte. A já vám už posílám raksetáky.

0: půl šesté jsme si na Signál rádiu připomněli české osmdesátky. Už za okamžik, ale zase vyrazíme za hranice a přivítáme New Order, Bonnie Tyler nebo Traveling Wilburys.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Z éteru Signal Rádia mezi hit od Traveling Wilburys a další hit bude výjimečný tím, že si ho nepustíme jen tak z éteru, ale z našeho magneťáku.
1: Magneťák Signal Rádia.
0: Dneska to opravdu roztočíme a to nejen pásku v kazetě, protože nás čeká opravdu energický single Relight My Fire od Dana Hartmana. To byl opravdu všestranný hudebník, psal písničky, zpíval, hrál na několik nástrojů a podílel se i na tvorbě jiných interpretů. A proto není vůbec překvapující, že když v roce 1979 vyšel titulní track Relight My Fire stejnojmenného alba, stal se i hned naprostou jedničkou v amerických hitparádách a nechyběl na žádném parketu. Díky své energii a chytlavému refrénu se oblíbenost hitu vůbec nesnížila ani po několika letech a proto samozřejmě nechybí ani v naší kazetové sbírce. Tak já mačkám play?
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Anglická kapela Genesis zakončuje 80kovou jízdu 17. hodiny. Finální tečkou budou ještě zprávy Honzy Navrátila a naše společná doprava a potom už započneme hodinu 18. S jejím odbytím tu pro vás máme 80ky od Ricka Astleyho, Škorpíku nebo Bee Gees.
1: Signál rádio, doprava.
0: Chvíli před šestou počítejte se zdržením na 25. kilometru D1 ve směru na Brno, kde porouchané vozidlo tvoří překážku na vozovce. A potom přímo v Brně si dejte pozor na nehodu tramvaje a osobního auta v ulici Táborská. To by bylo z dnešní dopravy vše, takže ať už jedete kamkoliv, mějte šťastnou cestu a poklidný podvečer za volanty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký podvečer, je s vámi Signál Rádio, 18. hodina je tady, pojďme na zprávy. A začínáme v Brně. Zdejší dopravní podnik se totiž dnes zapsal do České knihy rekordů. Městem projel nejdelší konvoj identických tramvají, a to 40 vozů Škoda 45T. Jejichž nákup dokončil podnik letos zhruba po 4 letech. Délka kolony závisí na rozestupech, nicméně komisaři zaregistrovali délku 2 km a 20 metrů při 20-metrových bezpečnostních rozestupech. Miroslava Marka z pelhřimovské agentury Dobrý den, která rekordy a kuriozity zaznamenává, potěšil nejen tento rekord.
2: Mně se na tom líbí to, že vlastně rekord je vedlejší věc. Ale tady jde o to, že to jezdí, že to je po Brně a že to je zvýšení nějakého komfortu. A pak ještě ta další záležitost, že vlastně ten život by neměl být jenom ten kolovrátek. Ono by šlo samozřejmě nasadit ty tramvaje a být ticho po pěšině. Ale tím, že se udělá taková záležitost, která je vidět navenek a tak najednou to město něčím žije.
1: Podle generálního ředitele dopravního podniku Miloše Havránka se tak podařilo dosáhnout určitého milníku v obnově tramvají, protože je možné vyřazovat dále starší vozy bez klimatizace a částečně také i ty, do kterých se ještě nastupuje po schodech. Bývalé učitelce Ireně Stejskalové a 35-leté kutnohorské zubařce snížil v úterý vrchní soud v Praze tresty. Stejskalová bude pykat 12 let za mřížemi, tedy o rok méně, než dostala loni od pražského městského soudu. Výrazněji soud snížil trest zubařce, která místo 12 let stráví za mřížemi 9 let. Verdikt je pravomocný a připomeňme, že se týká vraždy kutnohorského léčitele. Nejvyšší soud Spojených států odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa omezit automatické udělování amerického občanství dětem narozeným ve Spojených státech, jak zaručuje ústavní dodatek.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražský dopravní podnik plánuje v září vypsat výtvarné soutěže na budoucí podobu stanice metra D Písnice a také na výtvarný prvek ve stanici Pankrác. Připomeňme, že dopravce už v minulosti vybral v soutěžích podobu stanic Libuš, Pankrác D, Olbrachtova, nádraží Krč, nemocnice Krč a také Nové Dvory. Dodejme, že linka D by mezi Olbrachtovou a Novými Dvory měla začít jezdit v druhé polovině roku 2032.
0: Sport.
1: Soupeřkou Karolíny Plíškové ve druhém kole Wimbledonu bude polská šampionka Iga Świąteková, která zdolala Američanku Taylor Townsendovou 6-1, 2-6 a 6-3.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A úterní zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, připomínám varování meteorologů před bouřkami a teploty stále měříme kolem 30 stupňů. V noci na zítřek bude oblačno s četnějšími přehánkami nebo i s bouřkami. Teploty klesnou na 21 až 17 stupňů Celsia. Zítřejší den bude oblačný, i zítra počítejme s přehánkami nebo s bouřkami a nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 20 do 25 stupňů, na Moravě i kolem 30, na horách pak kolem 17 stupňů. Takové byly zprávy na Signálu v úterý datem 30. června. Hezký zbytek dne přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krásný podvečer ze studia Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá. Hodinkové ručičky se přesunuly na 6. hodinu. Já vás vítám u nového playlistu 80, který otevře Rick Astley. Ale jelikož dnes máme poslední den června, je záhodno, aby nám kolega Jirka Svoboda řekl, co tento den přinesl v uplynulých letech. A můžete se těšit, že dnešní výročí budou opravdu všestranné a dozvíte se zajímavosti ze světa sportu, vědy, kultury a mnoho dalšího. Tak pojďme novou hodinu započít.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Send me an angel, velká pecka nejen 80. let. Za chvíli Stayin' Alive od Bee Gees, ale ještě předtím se slovo převezme Jirka Svoboda.
1: Jste se Signál rádiem, je tady poslední den měsíce června, který se do historie v roce 1905 zapsal tím, že Albert Einstein poprvé publikoval svou teorii relativity. A já už přináším další dnešní zajímavá výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 1986 mistrem světa ve fotbale stala Argentina, porazila Německo 3-2. Do dějince šampionát zapsal hlavně díky božské ruce Diega Maradony v zápase proti Anglii. V roce 1961 byla naposledy použita prudce hořlavá nitroceluóza na výrobu filmového pásu. V roce 1908 dopadl na Sibiř takzvaný tunguský meteorit, tenkrát zničil 2000 km čtverečních lesa. V roce 1859 francouzský akrobat Blondin jako první člověk na světě přešel Niagarské vodopády na Vysutém laně. A v tento den v roce 1780 tajemná temnota zahalila Novou Anglii a část Kanady uprostřed odpoledne. Tato událost nebyla nikdy vysvětlena.

0: Za letního podvečeru se dopřáváte 80 za 80 na Signal Rádiu a nic se nezmění ani za minutku, kdy se mikrofonu chopí Gazebo, Duran Duran nebo Bananarama.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas a část písničky nám na nahrávce chyběla nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: chvíli po půl sedmé si na Signál Rádio užíváme pohodovou atmosféru, při které nám kolega Luboš Dvořák připomene jednu historickou událost.
1: V našich dějinách si připomínáme různě stará vojenská výročí, ať už to jsou bitvy za krále, císaře, pána nebo za stranu a lid. Nejmladší výročí vychází na dnešní den, kdy sovětská armáda měla vládním výnosem opustit do posledního června roku 1991 Československo. Je to tedy 35 let, co poslední bota vojáka nastoupila do vlaku v Milovicích na Nymbursku. Dočasnost pobytu od roku 1968 skončila a po armádě, která tu chtěla být na věky, zbyl materiál, stavby, cvičiště a ekologická zátěž. Jizvy se dařilo postupem času hojit, že už dnešní generace netuší, co to bylo. Důkazem je zejména dětský svět fantazie Mirákulum právě v Milovicích, kde nově roste největší dřevěná horská dráha u nás a možná i v Evropě. Na sousedním tankodromu se budou během Rally Bohemia druhou červencovou sobotu prohánět české špičky bojující o titul. U Běle pod Bezdězem, tam, kde útočili tanky směrem k hradu Bezděz, je sportovně relaxační areál Vrchbělá. Ještě něco chybí předělat, ale stále se to posouvá. Pohodové léto přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Odbyla nám 7. hodina, pěkný večer všem, co ladí Signál Rádio, vám přeje Terka Veselá. Máte rádi tvaroh a řecký jogurt, ale trošičku se ztrácíte v tom, jaký je mezi nimi rozdíl. V tom případě poslouchejte i nadále, protože si řekneme, kdy se jaký výrobek hodí více. Do té doby John Wade, Lighthouse Family a Kim Wilde. Ještě jednou pěkný večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Baterky vám dobíjí hity Signál Rádia, stejně jako vám je ráno dokáže dobít kvalitní snídaně. A pokud jste příznivci snídaní sladkých, pravděpodobně se ve vašem ranním jídelníčku objeví řecký jogurt nebo tvaroh. Pokud si ale někdy kladete otázku, který z těchto dvou mléčných výrobků je pro vás lepší, tak pro vás mám odpověď. Tvaroh je bohatý hlavně na pomalu vstřebatelné bílkoviny, díky kterým vás zasytí na delší dobu, takže se hodí ve chvíli, když víte, že vás čeká dlouhé dopoledne bez svačiny nebo když chcete mít energii postupně uvolňovanou po několik hodin. A řecký jogurt naopak nabízí kombinaci pomalejších i rychlejších proteinů, takže tělo energii využije rychleji a je proto ideální třeba po ranním sportu nebo když potřebujete rychlý, ale stále výživný start dne. Oba výrobky navíc dodají tělu vápník a prospěšné bakterie pro trávení, takže tak či tak ani s jedním nešlápnete vedle a určitě se hodí mít v lednici obě dvě varianty. Spoustu variant 80 máme i my na Signál Rádiu, ale pro teď je volba jasná, a to Queenie a Another One Bites the Dust.

0: Rádio nás pozdravila Sandra hitem Hi. A vy se můžete inspirovat a skrze nás klidně taky někoho pozdravit a k tomu mu poslat nějakou pěknou písničku. Až uslyšíte výzvu na signály pro radost, vytočte 910 260 910 a my vám zahrajeme cokoliv z 80. si budete přát.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Nothing's gonna change my love for you. Tuhle pecku nám na Signal Radio přinesl Glenn Medeiros a další pecku přinese posluchač Tomáš.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Ahoj Tome, já tě zdravím.
2: Čau Terko. Jsem rád, že jsem se dovolal zrovna tobě, takže písnička bude od Queenu a Would You Be Free, jak jsme domluvení.
0: Ano.
2: To bude to pro tebe, Terko, pro Lukáška, pro celý skvělý Signál Radio, prostě osmdesátky, pro mamku, pro mě a pro všechny, co má rádi Signál jako já, to je to celé všecko.
0: Dobře, no tak moc děkujeme a já tak jak
2: moc,
0: tobě, tak
2: čau,
0: všem.
2: Já se zase se ozvu, dík, čau.
0: Tak mějte. Ahoj.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál Radio.

0: Signál Rádio.
1: Pěkný večer, je tu 8. hodina, i v té je s vámi stále Terka Veselá. Já vám posílám pozdrav, ať už jste kdekoliv. A zároveň započínám novou hodinu plnou osmdesátek a nebudeme vůbec troškařit, protože ji započneme hity od Lionela Richieho, Abby, Pet Shop Boys a potom hlavně signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Tak se máte rozhodně na co těšit a pojďme na to.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádio vám letní večer zpříjemnili Pet Shop Boys, ale jelikož je 8:45, tak je čas na to předat slovo kolegovi Lukymu Bláhovi.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Ty s datem 30.6. odstartujeme v roce 1975 prostřednictvím The Jackson 5, kteří se prakticky přes noc stali pouze The Jacksons. Oznámili totiž, že přechází k vydavatelství Epic od Motown Records, které mělo práva právě na název s číslicí 5 odkazující na počet bratrů.

Po proudu času jdeme dál o dva roky za 30. červnem 1977, kdy Marvel Comics uvedl na trh komiks inspirovaný skupinou Kiss. Ten vznikl téměř neskutečným způsobem. Krev od každého člena kapely byla odebrána registrovanou sestrou za svědectví notáře a nalita do nádob s červeným inkoustem používaným pro tisk komiksu.

Poslední vzpomínání tohoto měsíce zakončíme s chlapeckou partou New Kids on the Block. Ta před 36 lety započala 3týdenní jízdu po prvním místě amerického singlového žebříčku s hitovkou Step by Step. Jejich stejnojmenné album se 30. červnový den 1990 zároveň umístilo na čele albové chart při druhé straně Atlantiku.

0: Vaším společníkem je Signal Radio, které pro vás má sice, jak můžete slyšet, plnou várku nikdy nestárnoucích osmdesátek, ale taky mnohem více, pokud zabrouzdáte na naše webovky. Tam nejenom, že máte vše ohledně vysílání, uložené rozhovory nebo pořady, které v éteru byly odvysílány, ale taky tipy na spoustu zajímavých akcí a výletů. Stačí tedy kouknout na www.signalradio.cz a nechat se inspirovat.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Kapela Roxette mizí z éteru Signal Rádia. Stejně tak Terka Veselá, já se s vámi pro dnešek loučím a přeju vám pohodový večer za doprovodu 80, protože ty samozřejmě nikam nemizí a naopak se tu co nevidět objeví Paul Simon nebo Sting. Tak užívejte a zatím ahoj.

0: 80. let.
1: Rozhovory na Signál Rádiu. To jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz. Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

si, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje mlá.